0: Nightlife in the city. In the city. Ty nespíš? A my taky ne.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Public, kapelu, která do hudby vnáší svěží zvuk a energii. Jejich skladby jsou plné chytlavých melodií a silných emocí, které tě nenechají v klidu. Public jsou jako ti kámoši, co ti vždycky zlepší náladu a přinesou

Tady je tvoje Metropole. Dneska tě čeká Bo Anderson, norský DJ a producent, který dokáže spojit house, pop a elektroniku v jednu hladkou jízdu. Jeho skladby jsou jako sklenka vína. Lehké, příjemné a plné chutí. Bo je jako kamarád, co ti přinese soundtrack k tvému dni a udělá z něj něco speciálního. Jeho styl je svěží, chytlavý a plný pozitivní energie. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska

Spectrum. Check.

Tady je tvoje metropole. Dneska ti představíme Philbo Rivu, italsko-německého zpěváka, který svým chraplavým hlasem a melancholickým popem.

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Byly 3 hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
2: O

0: kolektivního zdraví. Formou rozhovoru s odborníky na západní medicínu se v něm snažíme upozornit na to, že každý můžeme aktivně ovlivnit své zdraví a kvalitu svého života. Loňskou sérii jsme věnovali tématům, jako je pohyb, výživa, myšlení. V letošních dílech se zaměříme již na konkrétní diagnózy, jejich prevenci, léčbu a především možnosti úplného vyléčení. Dnešní díl věnujeme spíše než diagnóze fenoménu stárnutí. Proč vlastně stárneme? Lze tento proces zpomalit nebo dokonce oddálit? Co pro to můžeme udělat? Nejen o tomto si dnes budeme povídat s primářkou oddělení geriatrie naší nemocnice, paní doktorkou Milenou Brečnajdrovou. Vítám tě, Mileno, posaď se. A hned se tě zeptám, jak ty se dostala z oboru geriatrie a co tě na tom nejvíce zajímá?
1: Takže vlastně otázka stáří mě vždycky tak nějak zajímala a vítala jsem, že obor geriatrie, který v České republice od roku 1983 se touto problematikou zabývá, ale musíme říct, že to byla vždycky taková jako víceméně popelka. Ale teďka to nabývá na vážnosti, protože se vlastně propojuje významně nejenom medicínská složka, ale i ten funkční potenciál seniorů a hlavně ta preventivní gerontologie, čili oddálit ty negativní dopady stárnutí a podpořit zdravé stárnutí.
0: Čili kromě té velké perspektivy toho oboru v klinické praxi je stárnutí ale doménou dneska i vědy a výzkumu a mým dnešním druhým hostem je přednosta neurologické kliniky naší nemocnice a současně hlavní řešitel velkého grantu o stárnutí pan profesor Petr Kaňovský. Ahoj, vítám tě, Ved Misto. A ty se ve své vědecké činnosti věduješ i studium stárnutí. Co vlastně zkoumáte a k čemu jste už dospěli?
2: Tak ten náš výzkumný tým toho velkého projektu, který v tebou řízené nemocnici zkoumá aspekty stárnutí, tak zkoumá hlavně stárnutí nervové soustavy. Proč stárnou buňky nervové soustavy, proč vlastně k tomu procesu dochází, které mechanismy se na tom podílí a jak potenciálně lze v budoucnu třeba zasáhnout.
0: A proč tedy vlastně stárneme? Já se zeptám tebe, Mileno.
1: Tak stárnutí je taková jako definice, řekněme, která je zatím platná. Jedná se o takový specifický proces, který je nevratný doposud, či je celá řada už teď jakýchsi náznaků, že by se to mohlo změnit, který je vlastně univerzální pro celou živou přírodu. A je vlastně druhově odlišný a u člověka tak předpoklad vlastně tak těch 120 roků zhruba možného dožití a je to dáno především genetickou výbavou, ale i dalšími faktory, ale o tom bude ještě řeč.
0: Dodal bys k tomu něco ty, proč stárneme?
2: Já myslím, že ta definice je přesně taková, jak říkala Milena. U nás je to trošičku přímočařejší, protože my známe mechanismus, proč dochází k tomu úbytku buněk, říká se tomu apoptóza, ten proces je docela dobře popsaný, ovšem my nevíme, čím je spouštěn. To je alfa omega celého výzkumu vlastně stárnutí nervové soustavy a tím vlastně stárnutí duše a individu jako takového, proč vlastně ubývá těch nervových buněk a jejich spojení. Takže to je hlavní cíl našeho výzkumu v oboru, kterému se dneska říká senescence, čili nauka o tom mechanismu stárnutí.
0: Ty jsi zmínila, že se můžeme dožít 120 let, dneska bereme jako normu 80, dřív byla norma třeba 40 a i když nevíme tedy přesně, čím je ten proces spouštěn nebo čím by šel ovlivnit, tak ale je i mnoho příkladů a vědeckých důkazů, že ovlivnit lze a hlavně lze ovlivnit stravou. Je množství studií na buněčných kulturách, zvířatech, myších, krysách, psech nebo i opicích, že opravdu snížení kalorického příjmu a nebo jenom umožní to, že nejedí pořád, že třeba mají dlouhé pauzy mezi příjmem potravy, významně prodlužuje věk a to až dvojnásobně. To je prostě dokázáno. Nejsou vědecké studie tohoto typu na člověka, které by opravdu byly celoživotní a řekli, že to bude úplně stejně u člověka. Nicméně lze předpokládat, že v nějaké takové fázi to bude fungovat u člověka. Jsou proto nějaké důkazy a vnímala bys to ty jako velkou prevenci stárnutí, snížit kalorický příjem a občas hladovět?
1: Ano, určitě ano. Je to tak, jak to bylo řečeno, prostě celá řada už důkazů, teďka je to v různých světových lokalitách, že ta snížená kalorická, snížený kalorický příjem je pro člověka velice přínosný. A je to až s podívem, že vlastně máme tolik možností a nabídek, jako a my, když bychom vlastní vůli docházeli snížit vlastně tu potřebu toho jídla, tak opravdu si vlastně vytváříme šanci na další život a určitě teda kvalitnější.
0: A co dál ještě lze změnit v našem běžném životním stylu a jak čím aktivně můžeme zpomalit nebo zastavit stárnutí organismu? Petře, možná poprosím tebe.
2: Já si myslím, obecně nejsou proto samozřejmě žádné důkazy, ale je to taková empirie a já jí věřím, že to, že se ten člověk udrží hodně dlouho aktivní, ať už tedy tělesně nebo duševně, zpomalí ten proces té deprivace, kterou vlastně to stárnutí je, ať už tedy tělesné nebo duševně. Já můžu uvést krásný případ pana Dallera, to je olympijský vítěz Tokia z roku 64 v cyklistice, který kolem naší vesnice brázdí pořád úzké silničky, ať už je jako podzim, zima, léto, najede denně desítky kilometrů, aniž registruje v podstatě asi sám, že mu 81 let. Takže já si myslím, že to, že se udržuje pořád v tom způsobu života, na který byl zvyklý celou dobu, co byl aktivní, takže ho udržuje v kondici, pokud možno co nejlepší, jak somatické, tak samozřejmě i té duševní.
0: Já bych ještě zůstal u té stravy, protože v našich pořadech jsme se věnovali stravě a je na to mnoho dotazů diváků. Existují nějaké důkazy pro to, že by třeba vegetariánská strava prodlužovala délku přežití anebo zpomalovala stárnutí?
1: Tak v současné době tak úplně tady takové důkazy nevím, abych byla upřímná, ale myslím si, že v podstatě ta vegetariánská strava je v mnohem velmi výhodná. Je obecně platné, že pro seniory teda platí, že musí vlastně přijímat dostatek aminokyselin, které jsou důležité pro svalovou tvorbu a vlastně jsou prevence sarkopény a takové vlastně té zhoršené svalové síly. Takže toto je vždycky potřeba vzít v úvahu.
0: Ona, ta ale zhoršená svalová síla není jenom tím příjmem, ale je tím, že ten člověk pohybem už nemá takovou aktivitu. Mm-hmm. Já jsem dokonce narazil na studie, které ukazovaly, že třeba i senior, i pokročilý senior, třeba 80 lety, kdy začne se něčemu věnovat a třeba chodit do tělocvičny a posilovat, že ten nárůst jeho svalové hmoty je stejně dynamický, jako když začne chodit do 18 lety. Samozřejmě začíná z jiného základu, ale třeba za nějakou dobu se ta hmota zdvojnásobí u každého, strojnásobí. Máte takové příklady v klinické praxi, že někdo má takovou motivaci a snaží se změnit život a opravdu to takhle funguje? Viděli jste to někdy?
1: Určitě, určitě ano. A vlastně to vždycky právě o té motivaci, o té chuti a vůli postupovat. A my pacienty u nás na oddělení vždycky motivujeme a snažíme se, aby ta aktivita byla co největší a vlastně úplně mají takovou jako odměnu, naši pochvalu, to, že vlastně prodlouží každý den prostě ty, řekněme, takové ty trasy a vlastně je to podstata tréninku a dá se říct, že ta imobilita nebo respektive hypomobilita seniorů je vlastně dá se říct, detrénink sportovců, úplně přesně tak.
0: A lze toto analogicky přenést i do té oblasti mozku, myšlení, že by tím tréninkem se ty funkce zlepšovaly, udržovaly?
2: To určitě lze, to 100% lze. Jako trénink kognitivní, jak se tomu říkají specialisté, to je spíš domena samozřejmě psychologie nebo neuropsychologie, ale dokáže zlepšit i u starých lidí jejich schopnosti v řádově. Je známo, že je to v podstatě asi jediná terapie toho, čemu se říká lehký kognitivní deficit, čili počátek nějakého zhoršování paměťových funkcí, poznávacích funkcí a tak to, což může v některých případech se překlopit do toho, čemu říkáme Alzheimerova nemoc. A pokud ten kognitivní trénink skutečně zahájen včas a je veden kvalifikovaně, tak ti lidé se dramaticky zlepšují. Je vidět, že ten skok z toho stereotypu té práce, rodiny nebo domácích povinností do něčeho, jako je třeba univerzita třetího věku, dělá divy.
0: Ono vlastně ta univerzita třetího věku je analogie tělocvičny v té oblasti mentální a fyzické. Já bych poprosil o režii o první graf, kde by měla být ukázána střední délka života v naší republice za posledních let u mužů a u žen. Je tam vidět, že teda se prodloužila v obou těch kategoriích o plus minus 30 roků. Je tam i vidět dopad druhé světové války. A ty si naznačila, že můžeme jít až do 130 let nebo do 120. To znamená, že lze předpokládat, že dalších 100 let by ta křivka mohla jít plus minus stejně. Nicméně, co v naší republice se děje trošku jinak než ve světě, nebo respektive, jaký je rozdíl mezi stárnutím u nás a ve vyspělém světě?
1: Ano.
0: A já současně poprosím o druhý graf.
1: Takže máme radost z tohoto prodlužování lidského věku, to je úžasný. Akorát je tam jeden takový malej zádrhel, jak bylo naznačeno, že vlastně my se dožíváme toho vyššího věku, ale nikoli ve zdraví, ale v nemoci a vlastně s, dá se říct, handicapem, či s takovou tou závislostí na pomoci druhé osoby. A to si myslím, že to je veliký úkol právě geriatrie posunout tady tuto laťku co nejdále. A ta rozdílnost mezi vyspělým světem a Českou republikou je právě v tom, že my žijeme déle právě v té nemoci.
0: Žijeme v nemoci. A to ukazuje ten druhý graf, že tady je za 50 let, jak se změnila průměrná délka života u mužů a u žen, která je rozdělená na, ten, na tu část života ve zdraví a část života v nemoci. Je vidět, že u nás se výrazně prodlužuje ta průměrná délka života v nemoci. A to si myslím, že je úkol zvrátit jakoby ještě možná prioritně než to celkové přežití, protože jde hlavně o tu kvalitu přežití. A možná o té kvalitě něco říká funkční věk. Co to vlastně funkční věk jedince je?
1: Funkční běh vlastně by se mohli říct asi taková fyzická zdatnost a schopnost vlastně toho člověka, nemohu říct pacienta, ale člověka. Dlouho se vlastně tradovalo takovéto dle WHO zdravotnické organizace dělení stáří chronologicky podle věku, ale to už teď dá se říct, že je překonáno právě tady tím, že když člověk na sobě pracuje a má vlastně takovou tu funkční zdatnost, čili není potřeba nějaké dopomoci a je prostě soběstačný a zvyšuje svou fyzickou aktivitu, tak si myslím, že to je to nejdůležitější i pro případ nemoci, pro případ operace a pro případ prostě nějakého strádání. Takže funkční běh je v současné době naprosto zásadní kritérium a stanovuje se různými testy, to nechci zabíhat do podrobnosti, to potom by mohl být případně program.
0: Nicméně zmínila, že vlastně pro toho seniora nebo člověka v nějakém věku je hodně špatná inaktivita. Fyzická, mentální, jak říkal Petra. Vím, že jsme se spolu opakovaně bavili o panu doktorovi Escherovi, který už před v polovině minulého století měl velmi zajímavý citát. Já si dovolím odstovat za tebe, to pak rozvedeš, že položit seniora do postele je zhruba stejně nebezpečné, jako koupit silné Ferrari teenagerovi, který má dva dny řidičák, prostě, že mu tím neprospějeme. Zkus to nějak komentovat a jak toto změnit, jakoby, jak změnit to mentální nastavení společnosti, že člověk ve stáří by měl být na sebe opatrný, neměl by moc dělat, měl by odpočívat a tak dál.
2: Ano, tak on to ještě krásně pojmenoval tady tím jako nebezpečí toho dostat se do postele, že on se nedá jinak přeložit. Je to velmi výstižné. Já myslím, že to mentální nastavení, samozřejmě je to mentální nastavení společnosti, že se nebudou dívat na lidi 70 plus, jako na lidi, kteří už mají sedět doma u té televize, mají prostě pěstovat rajčátka na těch malých zahrádkách a podobně. Tak možná příklady, že? Tak podívejme se na to z hlediska globálního, dvě nejmocnější organizace na tomto světě, to je Katolická církev a Spojené státy americké, mají v čele osmdesátníky, že, kteří jsou vybaveni absolutními pravomocemi, tedy relativně absolutními pravomocemi. Já si myslím, že je to o tom přesmyknutí toho vnímání. Přece jenom ta populace stárne demograficky a musíme si zvykat na to, že těch lidí, kterým je 50 a víc nebo 60 a víc, bude čím dál tím víc a nakonec jim bude víc než těch dvacátníků. Dneska se víc lidí dožívá sedmdesátky, než se rodí děti. Takže je to, není to samozřejmě žádná science fiction, že budeme řekněme, jaksi druhem, homíním, nebo lidským druhem, který se skládá hlavně ze seniorů, to asi ne, ale každopádně to procento těch zdravě stárnoucích lidí bude větší.
0: A teď se možná dostáváme k tomu meritu, k nějakému praktickému doporučení. Co byste doporučili, jak si prodloužit funkční věk? Co pro to dělat? My se kolem toho sice celou dobu točíme, diskutujeme, a kdybychom to nějak zhrnuli. Začnu u tebe, Mileno. Co ty víš jako zásadní?
1: Jako zásadní určitě je vlastně přijetí takových těch vnitřních opatření, které vlastně vychází z takové disciplíny, s tím, že teda bych měla tu kalorickou restrikci, zvýšila pohybovou aktivitu, určitě dostatek spánku, řekněme, relaxaci, a také dýchání, což je zajímavé téma a výrazně zvyšuje taková ta vlastně soustředěnost na dech a výdech a takovou určitou jako si relaxaci, zvyšuje procento okysličení tkání v lidském těle a je to už i trošičku oblast malinké meditace a sklidnění člověka, což je taky velice přínosný. A teď už mě
0: ale základem je ta mysl, přece jenom, toto všechno vychází z hlavy. Petře, a čím udržovat tu mysl, mladou, pružnou?
2: No zaměstnáním, že jo, tak ona to do jistý míry za nás dělá státní správa, že jo, jak ubývá těch důchodových rezerv, tak se postupně bude prodlužovat věk odchodu do důchodu, takže generace mých dětí nepochybně bude pracovat do 70 let, to jako dneska je naprosto jasné, a jak to bude po covidu, to nevím, ale i když ten člověk třeba přestane s tou aktivní výdělečnou činností, stane se tím penzistou a bude prostě fungovat trošku jinak než v tom denním zaměstnání, tak si musí najít nějaký smysl života trošku jiný, nějaký jiný zaměstnání, začít dělat něco jiného. V západním Evropě jsou běžně rekvalifikační kurzy pro seniory, jsou krásné takové ty farní spolky, že v Anglii, kdy ty seniorky se schází a vyrábějí třeba pro děti v oblečení nebo něco takové, organizují ty dobročinné bazary nebo chovají psi, já nevím, prostě cokoliv si člověk vzpomene, co by ho bavilo, klasicky jsou to ty české chaty a zahrady, tak to je v tom věku samozřejmě velmi přínosné. Jsou lidi, kteří tohle se třeba nebaví, tak si najdou nějakého jiného koníčka. Prostě začnou třeba vydávat časopis.
0: A možná taky je to i ta provázanost, že my se čím dál víc od sebe oddělujeme, ale dřív jsme žili jednak v komunitách na vesnici, že byli ti příslušníci širší rodiny spolu víc v kontaktu a prarodiče vychovávali vnoučata, případně pravnoučata. I dneska ta společnost, jak je víc mobilní a žije na větší vzdálenosti, tak i to ubírá ty přirozené impulzy a přirozenou náplň stáří, které bychom se asi mohli věnovat. Já bych jenom se posunul kousek dál, že smyslem našich diskuzí a smyslem a ambicí nemocnice je posunout věci do praxe, nejen o tom mluvit. A proto bych tě poprosil, že my jsme pro ty, kteří by chtěli něco aktivně změnit, obrátit trend své životní dráhy a trošku zvrátit stárnutí. Jsme připravili aktivní program Nestárneme, který připravila jsi ty a kam se můžou už dneska diváci hlásit. O čem to bude?
1: Tak jako ta myšlenka vychází z toho, že bychom vlastně byli tak nějak nápomocní tady tomu zdravému stárnutí a vycházela by to jednak tedy z takové té objektivizace věci, čili jako vyšetření, funkčního vyšetření toho zájemce ve smyslu tedy fyzické zdatnosti a ve smyslu kognitivní zdatnosti, vytvoření určitého programu a vlastně dá se říct, že i potom i taková ta, nechci říct kontrola, ale prostě jakýsi zhodnocení efektu této věci. A věřím, že by to bylo velmi přínosné. Čili dá se říct, že hranice věková od 65 roku nahoru, bychom tak si mohli říct. A funkční testování seniorů provádíme třeba i u našich pacientů, řekněme ambulantních, kteří mají hodně přes 75 i 80, takže prostě je to takový, dá se říct, velká skupina a bylo by to rozhodně individuální a tak prostě zhodnoceno individuálně a nastavený ten program.
0: Kromě teda těch doporučení konkrétních každému na míru, ale to bude i jakoby ta podpora skupiny, že jo? Bude to po skupinách, takže tam bude i nějaký motivace, kolektivní duch, sdílení, společný akce pro tu skupinu. Ano. A když by se chtěl někdo přihlásit, co pro to teďka má udělat?
1: Ona už teďka může se teda obrátit na www stránky a potom vlastně běží už teď možná taková ta upoutávka, kde je možný kontakt, jednak teda mailový, jednak telefonický. Na naše pracoviště, na naší ambulanci.
0: Dobrá, já ještě než se dostanu k dotazům diváků, tak se zeptám Petra, že, nebo obou vás, že je mnoho osob, které třeba dokázali ten největší svůj umělecký, vědecký nebo nějaký životní počin až v hodně zralém, vysokém věku, že zhodnotili svoje zkušenosti celoživotní. Čím to je, že někdo opravdu rozkvete až třeba po 80. a příkladem je třeba Tizián, že? Který svoje díla maloval až ve velmi pokročilém věku a nakonec ani nezemřel stářím, ale v 87. na mor. Takže co si myslíte? Vidíte tam nějakou nit nebo je to opravdu jenom taková náhoda?
2: Já myslím, že měli čas. Jako postarali se o děti, o rodinu, vydělali peníze a konečně měli čas věnovat se něčemu jinému, než tomu řemeslu. To je podle mě asi nejjednodušší vysvětlení. Já si myslím, že prostě těch prvních 60 let, zejména v dřívějších dobách, ono dneska to asi nebude zas tak úplně jiný, těch prvních 60 let, to je péče o jaksi vlastní kvalifikaci, péče o zajištění rodiny, péče o zajištění rodin svých dětí a tak dále, to pořád funguje. A teprve potom člověk začne mít čas, a jestliže řekněme, umělci klasicky prostě malovali řekněme to ohavně, ale na kšeft, aby vydělali, aby zajistili tu rodinu, tak potom začal mít naraz čas dělat něco, co opravdu chtěl. To je přesně ten Tizianův příklad, který prostě po té 80. už maloval ty věci, které nebyly vyloženě na zakázku pro donátory a co jsou ty nádherné věci, které potom nakoupil biskup Lichtenstein. To je ono.
0: A ještě tedy, myslíte si, že v té dnešní době, kdy je množství informací, že je to něco, co je prevencí stárnutí, anebo naopak je to jen takové pasivní přijímání, které je kontraproduktivní a které nás spíš ukolebává a zrychluje ten proces stárnutí? Myslím třeba televize, rádia, ano. To dřív vůbec nebylo, že 2-3 generace zpátky se bavili úplně čím jiným.
1: Já si třeba myslím, že jako všeho s mírou v tomto směru, že vlastně je moc důležitý takový ten lidský kontakt s těmi nejbližšími nebo i s přáteli a tak dál, či takové ty silné mezilidské vztahy a vlastně otázka setkávání a vlastně takových společných náplní, společných cílů. Určitě ano. A ty informace, které by byly zase ta gramotnost počítačová u seniorů, si myslím, že je vyšší a vyšší, že prostě velký zájem vlastně o informace se z toho internetu. Takže to si myslím, že je taky dobře, ale jako úměrně asi takto, že to prostě propojit i teda s těma procházkama a prostě se setkání s těmi nejbližšími, případně nějaký koncerty, divadla, hudba a tak dál.
0: Dobrá, já máme dneska množství otázek od diváků, tak já postupně na ně přejdu. Dobrý den, existuje studie, proč muži stárnou rychleji a umírají v nižším věku než ženy? Děkuji. Petře, teďka měl odpočinek chvilku.
2: Ano, myslím to, že já doopravdy nevím, věda tvrdí, že je to tím, že ženy požívají takzvané estrogenní ochrany po celou dobu fertilního věku, či po celou dobu, co jsou schopni otěhotnět a rodit.
0: Čili, že mají lepší hormonální nastavení, ano, aby se dožili vyššího věku.
2: Aby se dožili vyššího věku, že je to chrání před těmi hlavními příčinami nemocnosti ve stáří, jako je především ateroskleróza. Je to možná pravda. Druhá věc je v tom, že ale to asi si vymýšlím, že evolučně prostě ta lidská linie, ta hominidní linie měla tendenci zachovávat spíše ty pramatky, že jo, v rámci toho maternálního spořádání té staré společnosti, protože ta paternální společnost je otázkou posledních 2000 let, že do té doby to byly staré ženy, které vedly rody. Nevím.
0: Ty máš na to nějaký názor?
1: Těžko říct, tak ono, asi i ta genetická výbava řekla by, že vlastně je to takto nějak, jakože prostě ty chromozomy taky hrají roli. Ale jinak tak asi souhlasím s panem profesorem.
0: Já tedy přejdu dál. Dobrý den, lidé v dnešní době mají zcela přesycený mozek množstvím informací. Často pracují hlavou. Může to mít pozitivní vedlejší efekt v prevenci Alzheimera?
2: Tak já bych především teda řekl, že přesycený mozek, my víme, že jako aktivně používáme, to je z dobrých studií, že aktivně používáme zhruba 1/20 kapacity teda mozkové kůry, takže přesytit se nedá. Dá se zahltit, ale rychlosti vstupu, zahltit na vstupech. Samozřejmě cvičení, takzvaný kognitivní trénink nebo trénink v tom myšlení a poznávání je nejlepší prevencí postupného ubývání těchto schopností, které může přerůst v to, čemu říkáme Alzheimerova nemoc.
0: Ale to zasycení dneska toho mozku je velmi pasivní, že jo? Toho člověk tam vlastně nevynakládá žádnou velkou aktivní činnost a mnohdy tím jenom pluje, aniž si to uvědomuje, takže možná jenom procházka lesem je daleko víc impulzu a aktivnější než sledování třeba televize. A já jsem tady přeskočil jednu otázku, ještě vidím. Dobrý den, vnímám, že dívky v současnosti dospívají rychleji. Mnohé menstruují již v 10 letech. Přitom mentálně jsou pořád děti. Je to projev zrychleného stárnutí? Možná zase tebe se zeptám.
1: Ano, tak jako jsou studie, otázka tady, nebo respektive odpovědi na tuto otázku, vlastně studie, které vlastně říkají, že čím později taková ta dospělost dívčí, tak tím lépe z hlediska dlouhověkosti. To asi jo, že to prostě tak to je.
0: Ono vlastně i ty studie s přežíváním zvířat, tam má největší efekt, když se třeba nepřejídají nebo když mají omezenou potravu, tak oni i později dospívají pohlavně ty zvířata a právě to prodloužení toho pohlavního dospívání má daleko větší efekt na tu celkovou délku přežití, než třeba pak prodlužování středního věku nebo vyššího věku. Takže určitě to asi není dobrý signál pro dlouhý život.
1: Ano, jo.
2: Ano, tak nejvyššího věku se dožívají zvířata, už tam budeme mluvit o animální říši, která pohlavně dospívají nejpozději. To jsou sloní, želvy obrovský a tak dále. Vlastně tam, kde ta cesta k té pohlavní dospělosti a k možnosti rozmnožování je dlouhá a plná rizik. Takže je to opět evoluční moment asi.
0: Dobře. Další dotaz. Chápu, že problémy s pamětí jsou jeden z průvodních znaků stárnutí. Dá se rozpoznat hranice, kdy je zapomnětlivost přirozená a kdy už je patologická? To bude spíš na tebe, neurologa.
2: Ano, tak já tady neřeknu ten klasický příklad, že jako v okamžiku, kdy nepoznáte svou vlastní ženu, tak navštivte psychiatra nebo neurologa, ale ta hranice samozřejmě se rozpoznat dá, existuje na to řada testů, pokud si někdo nebude jistý, že to, čím trpí, není třeba běžná zapomnětlivost, kterou má upřímně asi každý akademik, který prostě myslí na 10 různých věcí, tak to znáš stejně dobře jako já, tak může se obrátit na některého specialistu a objednat se k vyšetření paměťových funkcí. Je to asi nejlepší. A nakonec se stejně v 90 případech ze 100 přijde na to, že se o nic nejedná.
0: A pokud zapomene na to objednané vyšetření přijít, tak už to možná bude signál. Skupinou nejvíce ohroženou covidem byli seniori. Existují nějaké studie, že covid urychluje stárnutí, že například dlouhodobě ovlivňuje kognitivní funkce?
1: Studie nevím, že by byly, nevím, ještě možná je tak brzy úplně na takový závěr, ale je pravda, že pacienti, kteří třeba vlastně u nás, mohu říct pacienti, kteří prodělali covid vyššího věku, tak ta rekonvalescence u mnohých teda je delší, takže to určitě ano. A otázka vazba stárnutí a na covidové infekce, to zatím nevím, že by nějaká studie byla dokončena.
2: Covid pořád běží, nevíme.
0: A nebo v nějaké obecnější rovině, že prodělání nemoci třeba zhoršuje nebo zrychluje degenerativní procesy v mozku?
2: To známe. To je předchůdce covidu, že jo? Já to nechci o tom moc mluvit, protože obecně moji kolegové napříč teda specializací to nevidí rádi, protože to nejsou důkazy, ale používáme paralelu se španělskou chřipkou, po které von Economou 9 let po ní popsal rozvoj letargické encefalitidy, která potom přerostla se u řady pacientů změnila v postencefalitický parkinsonismus, čili postižení, které v podstatě imitovalo Parkinsonovu nemoc jako takovou a bylo charakterizované úbytkem neuronů taky. A ta paralela tady existuje, dokonce na to existuje několik velkých a chystá se projekt, který má zkoumat vlastně následky onemocnění covidem v oblasti neurologické, ale to je jenom jedna oblast samozřejmě medicíny, ono to bude všude nějakým způsobem reflektováno, tak této dlouholetá pandemie, která jako má prostě polytropní virus, jo, nevíme.
0: Dobrá, další dotaz konkrétní. Jak motivovat 80-letého seniora, který jen sedí v křesle a viditelně mu ochabují svaly, aby se začal alespoň trochu hýbat? Je to zoufalé, nic na ně neplatí.
1: Tak, to je složitý, chápu, je to těžká rada. Jako to stáří, určitě je tam celá řada úskalí, prostě těžkosti, že zdravotních potíží, čili ta motivace je opravdu složitá. Já bych asi řekla, že teda v takové situaci jsou velice důležité ty pevné rodinné vztahy, taková ta v podstatě otázka jistoty, otázka toho, že ten člověk je někde zakotven, má někde své místo, ale on by měl mít i svůj program nějaký, čili prostě zkusit zaúkolovat, je-li to takto možné, či tak, aby se ten a motivovat pro ten program, pro toho rodinného příslušníka. Stačí třeba maličkost, že prostě by měl za úkol přečíst nějaký noviny, nějaký článek a my bychom se ho pak na to měli zeptat, na ten obsah, či dát mu takový drobný úkoly a potom ještě si myslím, že je moc důležité ty úkoly dát právě v té pohybové aktivitě, aby se víc a víc hýbal, protože my víme, že ta snížená pohyblivost, často i třeba potom bych řekla i snížený příjem stravy, ale toho bych se nechtěla tak dotknout, především ta pohyblivost je špatnou známkou prognózy toho seniora. Je to otázka takzvaného syndromu křehkosti, který je velice, velice prostě nebezpečný z hlediska prognózy z délky dožití člověka, ale je takzvaně reverzibilní, čili ještě ovlivnitelný a zvratný za předpokladu, když toho člověka opravdu nějakým způsobem zmotivujeme a jako dáme mu nějaký ten impuls.
0: On by se měl zmotivovat sám, že jo? Pokud on nemá nějaký silný impuls, něco pro co by žil, tak

0: řečeno, prostě vzali ho do sadu, vzali ho do zahrady, nebo můj stařeček jezdil v 80 letech s fůrou. Pořád,
1: jo? Je to změna stereotypu, no, že jo? A vlastně žijeme ve stereotypech. Nicméně, já bych ještě jeden tip měl, pokud ten senior má aspoň trošku vnitřní motivace, tak máme ten náš program Nestárneme, tak ho tam můžete zkusit přihlásit. Zdá se mi, že nejvýraznějším projevem stárnutí je prohlubování skepse a deprese. Jak si s takovým hlubokým světabolem spojeným s věkem poradit? No to už je i dneska projevem školního věku, ale když jsme u toho stárnutí, Asi to je stejné, jestli by tam ještě podobné, něco k tomu byste dodali.
2: Určitě, tak pokud by to byla jako deprese, jako teda myšleno choroba, tak to už potom zase má svoje takové cesty řešení, ale jinak zase obecně asi platí to též. Prostě, jak jste říkali, ta rodina, soudržnost a prostě
1: motivace, změna impulzu, změna stereotypu.
0: Já bych možná řekl, že ona deprese je jedna věc, to depresivní raději samozřejmě k tomu patří, že ho ubývají kamarádi, ubývají známí, a když ta rodina je daleko, tak je to logické naladění, on určitě nebude manický. Ale ta skepse k tomu věku patří. Já si myslím, že naopak, že ta skepse je ten zdravá protiváha té mladické nerozvážnosti. Že tam musí být v té společnosti zastoupený tohle i tohle, jinak nebude fungovat.
1: Já tedy dám poslední tři dotazy, poprosím o trošku stručnější odpovědi. Kdybych se měla zaměřit na jedinou oblast, která prokazatelně povede ke zpomalení stárnutí, která by to byla? Optimální váha, učení se nových věcí, pravidelný pohyb. Já bych dal tu otázku každému z vás, co bys doporučil ty, Petře, jako jednu věc, co by mělo zpomalit stárnutí?
0: Pravidelný pohyb, protože to zároveň reprezentuje i ty další dvě veličiny.
2: Mileno, ty? Kognitivní trénink, určitě, či to vlastně zaměstnání mysli, tak jako.
1: A já bych za sebe řekl úplně vykolejení z rutiny. Ano. Přestěhovat se, změnit kulisy, změnit náplň a starat se v jiných kulisách o sebe. Dobrá. Dobrý den. Lze nějak zjistit, jaký je můj funkční věk?
2: Ano. Tak ano, je to možné.
1: To jsme probírali, je to podle testů fyzických, obratnostních, mentálních.
2: Mentálních, ano, může se doplnit laboratorními odběry, čili je to možné.
1: Je to i variabilita kardiovaskulárního systému, je tam mnoho faktorů, které se sčítají, ano. Samozřejmě je to individuální, ale jo. Dobrý den, jaký je váš názor na doplňky stravy pro podporu činnosti mozku, lecitin, doplňky stravy cílené na seniory, kloubní výživy a podobně? Má to smysl užívat? To bude, Petře, na tebe.
0: Tak já myslím, že určitě řada potravních doplňků, které podporují metabolismus nervových buněk, proč ne, že je to jako určitě lecitin, nenasycený vlastní kyseliny, tvrdilo se, že můj přítel svým pacientům doporučoval ořechy. Já to nedělám, protože já se bojím té alergie, ale...
1: Já jsem myslel skořápek, že si...
0: Ne, to já rád rostlouka. Já mám 14 ořechů, tak...
1: Dobře, já si myslím, že jsme zodpověděli většinu dotazů, oni chodí další, určitě by se našlo ještě víc nezodpovědný. Já bych vám chtěl moc poděkovat za dnešní diskuzi. Děkuji vám, bylo to příjemné. A co říct si na závěr? Je zřejmé, že stárnutí můžeme nejen velmi zpomalit, ale i posunout jeho začátek. Docílit toho lze dodržováním zásad zdravého života, tedy racionální a hlavně střídmou stravou, občasným půstem, pravidelným a rozmanitým pohybem, udržováním tělesné pružnosti, ale zejména pak zaměstnáváním své mysli novými impulzy, učením se stále něčemu novému. Ruku v ruce s tím jde silná motivace žít, být prospěšný a mít neustálou potřebu něco nového vykonávat. Prostě mít nějaký životní smysl a cíl. Pro ty, kteří stárnutí chtějí zpomalit a podzim svého života prožít aktivně a ve zdraví, otevíráme program Nestárneme. Děkuji vám za pozornost a těším se na viděnou u příštího dílu, v němž se budeme věnovat jedné z nejrozšířenějších civilizačních chorob, vysokému

0: žít.
1: Showbiz, rychlý drby, velká jména.
2: Radio Metropole.
1: Radio Metropole.
3: Radio Metropole, tak to je muzika a energie. A taky informace ze světa celebrit a ze světa showbiznisu. Pojďme na to. Martina Partlová se zasnoubila se svým dlouholetým partnerem o 14 let mladším muzikantem Josefem Vařekou alias Josím, zpěvákem kapely Koblížci a členem Valda Gangu. Radostnou novinku oznámila zpěvačka na sociálních sítích, kde se pochlubila společnou fotografií, no a připojila dlouhý seznam ironických poznámek k žádosti o ruku. Neodpustila si ani vtip o tom, že už si musí začít zkoušet nový podpis, tak gratulujeme a jdeme dále. Teď je tu smutná zpráva. Americký herec RJ Mitt, který se proslavil rolí syna Waltera Whitea v seriálu Perníkový táta Breaking Bad, zemřel ve věku 34 let. Jeho seriálový otec Bryan Cranston se s ním rozloučil dojemným vzkazem. Přiznal, že spolu ještě před několika týdny plánovali oběd. No a zprávu o jeho úmrtí potvrdili zástupci herce, stejně jako informace, že šlo o sebevraždu. Podrobnosti o okolnostech smrti ale nebyly zveřejněny. No a ještě jedna zpráva nakonec.

0: obletěly internet rychlostí blesku a lidé nešetří vtipnými komentáři, tak pokud máš Beckhama rád, určitě si to vygoogli, je to fakt vtípek. Tak to jsou celebrity na Metropoli a už teď další várka muziky a energie.
1: Svět celebrit bez filtru, jen na Metropoli.
2: Radio Metropole.
1: Posloucháš?
2: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 4 hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje Metropole. A dneska se koukneme na německý duo, co míchá elektroniku s melodiema, které ti zůstanou v hlavě i po hodině poslechu. Junotas dokážou vytvořit takovou atmosféru, že se i tvůj pokoj promění v taneční parket. Jejich zvuk je jako svěží vítr v horký letní den. Lehkej, energický a přesto nezapomenutelný. Jestli hledáš něco, co ti roztančí nohy i srdce, tak tohle je trefa do černýho.

0: Jsme na startu dalšího reklamního rozhovoru, díky kterému možná budeme mít spokojenější děti a díky tomu budeme spokojenější i my rodiče. Pomůžeme vám vybrat školu a ne jen tak ledajakou. Na studiové lince vítáme ředitele základní školy Maple Bear v Olomouci, Lukáše Ondrucha. Pane řediteli, dobrý den.
1: Dobrý den, já zdravím vás i vaše posluchače.
0: Možná nás teď poslouchají rodiče, kteří název Maple Bear slyší úplně poprvé. Co to je Maple Bear? Jak to u vás funguje?
1: Maple Bear, jak správně říkáte, někdo tomu říká Maple Beer, ale opravdu nejsme pivovar, jsme škola. Je jedna z největších vzdělávacích sítí na světě. Je to značka, pod kterou funguje základní mateřská škola Maple Bear v Olomouci a zároveň, co je vlastně na tom to nejdůležitější, je to značka z Kanady, která přináší do těch lokálních vzdělávacích systémů příklady dobré praxe toho kanadského vzdělávacího systému.
0: Kdybych vám přišel jako rodič budoucího prvňáčka, tak v čem poznám největší rozdíl v Maple Bear oproti běžné základní škole?
1: Pořád jsme česká škola, ale jsme bilingvní škola, čili u nás se všechno učí dvojazyčně. Děti se učí matematiku jak v anglickém jazyce, tak v českém jazyce, tak stejně třeba výtvarnou výchovu. Pro nás je třeba velmi důležitá komunikace, sebehodnocení, které potom jako vede k tomu sebepoznání se, dovednosti pro spolupráci, dělání kompromisu a podobně.
0: A také se k nám doneslo, že olomoucká Maple Bear má novou budovu základní školy. Kde a kdy se do ní můžeme podívat?
1: Jsme na třídě kosmonautů v BA Campusu. Ta budova vznikla ve spolupráci designérů značky Maple Bear, ale potom v neposlední řadě, a to je to nejdůležitější, těch pedagogů, čili my jsme vytvořili opravdu školu, která podněcuje ty studenty a opravdu je stimuluje tak, aby to vzdělávání bylo kvalitní. Můžete se k nám přijít podívat 21. října. Máme den otevřených dveří. V rámci toho dne vám ukážeme modelovou třídu. Možná vás seznámíme i právě s těmi odlišnostmi od té běžné veřejné školy.
0: Dnes se s námi vysílá také ředitel základní školy Maple Bear v Olomouci Lukáš Ondruch. Pane řediteli, děkujeme za rozhovor i za inspiraci naslyšenou.
1: Já vám děkuju. Naschledanou.
0: Reklamní rozhovor končí a my jdeme na další hity.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Dua Lipu, zpěvačku, která dobývá svět svým silným hlasem a nezaměnitelným stylem. Její hudba je jako energická jízda, co tě nenechá v klidu a rozproudí každou párty. Dua Lipa je jako ta kámoška, co vždycky ví, jak ti zvednout náladu a rozsvítit den. Její styl kombinuje moderní pop s nádechem vintage, což z ní dělá hvězdu světového formátu.

0: Tohle je Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme May Stephens, mladou britskou zpěvačku, která vlétla na scénu jako uragán s hlasem plným emocí a drzé energie. Její hudba je jako jízda na horské dráze. Chvíli ti cukne v srdci a za chvíli už tancuješ jak blázen. May je jako kámoška, co tě bez varování vytáhne na park.

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Bylo 5 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
2: Rádio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.

0: Dnešní den.
1: Berani, když něco děláte s nadšením, výsledky se dostaví. Býci, vaše nápady dneska budou velice kreativní. Blíženci, hlavně si všechno pečlivě zorganizujte. Raci, překážky umíte během chvilky změnit na příležitost. Lvi, ukažte všem, kdo je tady lídr. Pany, neodmítejte komplimenty, ty přece potěší každého. Váhy, od rána budete hýřit optimismem. Štíři, máte jasný cíl a toužíte změnit svůj život k lepšímu. Střelci, vy se dneska doslova stanete miláčkem davů. Kozorozi, dál realizujete své plány a hledáte podstatu věcí. Vodnáři, jako vždycky se dokážete prosadit. A co my ryby? Tak nějak nemáme potřebu neustále něco vysvětlovat a nebo napravovat.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.

0: Ahoj, tady Domča z čokoládovny Troubelice. Zvu vás na náš tradiční jarmark v sobotu 17. října. Můžete se těšit na spoustu dobrot, regionální výrobky a zábavu pro děti. Přijďte ochutnat pravou čokoládu. Tak v sobotu 17. října v čokoládovně v Troubelicích.
1: Rybářství Horák Nová Dědina pořádá tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova. Pestrý hudební program, možnost zakoupení živých ryb, bohatá rybí tombola, rybí speciality a zábavné atrakce. Od pátku 16. do neděle 18. října od 9 hodin. Tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova.

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Lizou, zpěvačku a raperku, která do hudby vnáší sílu, radost a sebevědomí. Lizou je jako kámoška, co tě naučí milovat sám sebe a užívat si život naplno. Její skladby jsou plné energie, které tě donutí vstát a tancovat, ale taky tě zahřejí svým upřímným poselstvím. Lizou umí spojit humor a vážnost v jednu parádní show, kterou prostě musíš zažít. Je to energie, která nabije každou místnost a každého posluchače. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli pro tebe máme další porci skvělé muziky a inspirace.
3: Girl, I'm about to have a

Tady je tvoje metropole. Dneska si posvítíme na Taylor Swift, královnu popu, která umí ze svých příběhů udělat hymny celé generace. Její hudba je jako deník plný emocí. Jednou tě rozbrečí, podruhé ti dá křídla. Taylor je jako kámoška, co má vždycky pravdu, i když ji nechceš slyšet, a ještě ti ji zaspívá. Její...

Tady je tvoje metropole. Bebe Rexha je americká zpěvačka s nezaměnitelným hlasem a pořádnou dávkou charisma, která si rychle získala fanoušky po celém světě. Její hudba je takový mix dobré nálady, emocí a chytlavých melodií, které si prostě zamiluješ. Představ si, kámošku, co ti vždycky rozjasní den a dokáže tě dostat do skvělé nálady. Tak přesně tak působí její písničky. Má ten dar propojit energii s citem.

Tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme MBNN, producenta a DJe, který v taneční hudbě přináší svěží beaty a chytlavé rytmy. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti na mejdanu vždycky pustí ten správný track, aby tě dostal do té nejlepší nálady. MBNN je známý svým svěžím stylem a schopností dodat energii každé párty. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje pořádnou dávku taneční radosti. Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 6 hodin.
2: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Máme pro vás aktuální informace. Tramvajová výluka nás čeká v Olomouci. O tomto víkendu tramvaje neobslouží zastávku Hlavní nádraží ani úsek do Pavloviček. Dopravní podnik města Olomouce výluku vysvětluje prací na zastřešení vstupů do podchodu. Nicméně městská hromadná doprava tu fungovat bude. Během tramvajové výluky 17. a 18. října nahradí zastávku Hlavní nádraží obousměrně zastávka Kosmonautů a do Pavloviček zajistí dopravní podnik náhradní dopravu autobusy s označením X.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Bouračka osobního auta se dvěma kamiony. Od nás víte o úmrtí dvou lidí na silnici u Mohelnice. Policie představila okolnosti neštěstí, které se stalo v pondělí odpoledne na silnici 35 na křižovatce mezi Mohelnicí a Studenou Loučkou. Podle zjištěných informací 77-letý řidič osobního auta přehlédl a nedal přednost přijíždějícímu nákladňáku Volvo, který jel od Moravské Třebové.
4: V zápětí došlo ke střetu, po kterém bylo osobní vozidlo odhozeno do protisměru. V daném okamžiku projížděl v opačném směru od Mohelnice další kamion značky Scania, se kterým se osobní vozidlo rovněž střetlo. Bohužel i přes rychle poskytnutou první pomoc řidič osobního vozidla i jeho o 3 roky mladší spolujezdkyně na místě zemřeli. Řidič nákladního vozidla Volvo byl se zraněním převezen do nemocnice.
3: Vysvětlila za policii komisařka Miluše Zajícová. V Olomouckém kraji už za letošní rok zemřelo na silnicích 17 lidí. Výsledky Velké Pardubické potěšily trenéra Stanislava Popelku z Hvozdu na Prostějovsku. Koním z jeho stáje Srdéčko se dařilo. Kůň Ang Chorvat vybojoval v hlavním dostihu 3. místo a jeho další svěřenci ovládli C0B, píše o tom Deník.
1: Sport.
3: Turnajem ATP v Šanghaji se loučí tenista prostějovského klubu Jakub Menšík. Jeho cesta se uzavřela v 8. finále. Aktuálně 15. hráč světa nepotvrdil roli favorita a prohrál s Francouzem Žeou po setech 6-7 a 6-4.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
5: Jaký je výhled meteorologů pro středu? V našem regionu nás čekají nejvyšší denní teploty mezi 15 a 18 stupni Celsia, k tomu vyšší oblačnost a sem tam taky dešťové přeháňky. Ve čtvrtek a v pátek by už pršet nemělo a provázet nás má nižší oblačnost a i nadále teploty okolo 15 stupňů.
6: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.

0: krásné středeční ráno na naší vlně. Pracovní týden je v půlce a nálada je čím dál lepší. A my se rovnou pustíme do našeho tradičního kalendária. Podíváme se na to, kdo má dneska narozeniny a komu pošleme sváteční hymnu. Zůstaňte s námi, přinášíme dál tu nejlepší muziku a teď už jdeme slavit.
1: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
2: V sobotu se znovu rozsvítí světla v Andrově fotbalové katedrále. Pátá Sigma hostí druhý Slovan Liberec, který má bodově na dostřel. Přijď také ty na Andrák. Pojď tlačit Sigmu za výhrou a tabulkou vzhůru. SK Sigma Olomouc, Slovan Liberec. Sobota 17. října v 18 hodin na Andrově stadionu.
3: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
4: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba neodolatelný Peugeot 408. Skladové vozy již za 679 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
7: Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
6: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
8: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K akčním SUV modelům Ford Kuga a Ford Puma s bohatší výbavou teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
9: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
10: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
9: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Metropole.
2: Tvoje ráno.
1: Tvoje rádio.
2: Metropole.

0: Pohodové středeční ráno všem s naším rádiem. My dospěláci chodíme do práce, naše děti do školy. A dneska si představíme jednu velmi neobyčejnou školu, která nabízí něco víc než běžné vyučování. Poslouchejte dál a dozvíte se víc.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Jsme na startu dalšího reklamního rozhovoru, díky kterému možná budeme mít spokojenější děti a díky tomu budeme spokojenější i my rodiče. Pomůžeme vám vybrat školu, a ne jen tak ledajakou. Na studiové lince vítáme ředitele základní školy Maple Bear v Olomouci, Lukáše Ondrucha. Pane řediteli, dobrý den.
3: Dobrý den, já zdravím vás i vaše posluchače.
2: Možná nás teď poslouchají rodiče, kteří název Maple Bear slyší úplně poprvé. Co to je Maple Bear? Jak to u vás funguje?
3: Maple Bear, jak správně říkáte, někdo tomu říká Maple Beer, ale opravdu nejsme pivovar. Škola. Je jedna z největších vzdělávacích sítí na světě. Je to značka, pod kterou funguje základní mateřská škola Maple Bear v Olomouci a zároveň, co je vlastně na tom to nejdůležitější, je to značka z Kanady, která přináší do těch lokálních vzdělávacích systémů příklady dobré praxe toho kanadského vzdělávacího systému.
2: Kdybych vám přišel jako rodič budoucího prvňáčka, tak v čem poznám největší rozdíl v Maple Bear oproti běžné základní škole?
3: Pořád jsme česká škola, ale jsme bilingvní škola, čili u nás se všechno učí dvojazyčně. Děti se učí matematiku jak v anglickém jazyce, tak v českém jazyce, tak stejně třeba výtvarnou výchovu. Pro nás je třeba velmi důležitá komunikace, sebehodnocení, které potom jako vede k tomu sebepoznání se, dovednosti pro spolupráci, dělání kompromisu a podobně.
2: A také se k nám doneslo, že olomoucká Maple Bear má novou budovu základní školy. Kde a kdy se do ní můžeme podívat?
3: Jsme na třídě kosmonautů v BA Campusu. Ta budova vznikla ve spolupráci designérů naší Maple Bear, ale potom v neposlední řadě, a to je to nejdůležitější, těch pedagogů, čili my jsme vytvořili opravdu školu, která podněcuje ty studenty a opravdu je stimuluje tak, aby to vzdělávání bylo kvalitní. Můžete se k nám přijít podívat 21. října. Máme den otevřených dveří. V rámci toho dne vám ukážeme modelovou třídu. Možná vás seznámíme i právě s těmi odlišnostmi od té běžné veřejné školy.
2: Dnes se s námi vysílá také ředitel základní školy Maple Bear v Olomouci Lukáš Ondruch. Pane řediteli, děkujeme za rozhovor i za inspiraci naslyšenou.
3: Já vám děkuju. Naschledanou.
2: Reklamní rozhovor končí a my jdeme na další hity.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
4: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
5: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
6: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
7: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
8: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
5: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
6: No, to určitě.
9: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek s měkkým i a dvojitým v.cz.
10: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
11: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
12: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
11: Dnes musíte vybrat.
12: Mám tady pro vás předvýběr a
11: rozšíříme
13: dvojnásobíme investice. Přijmete
12: to riziko? Přijmete to riziko?
11: Ale je to na vás.
14: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
15: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
16: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
17: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
13: Metropole.
18: Olomouc 92 a Zábřeh 105.8 FM.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin. Nově v Olomouci. E-shop Globus. V říjnu navíc od pondělí do středy. Doprava zdarma. Nakupujte pohodlně online na globusonline.cz.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: S námi víte, co se děje? Pojďte si poslechnout zprávy. Je středa 14. října. Pojďme do Olomouce, kde po komunálních volbách postupují vyjednávání. Hnutí STAN zahajuje jednání o koalici s Pro Olomouc, KDU-ČSL společně a Milujeme Olomouc. Primátorský post by obsadil Marek Zelenka ze STAN. Pokud dojde k dohodě, vznikající pětičlenná koalice bude mít v 45 členem olomouckém zastupitelstvu většinu 25 mandátů. V olomouckých volbách vítězné hnutí ANO, které na zdejší radnici vládlo doposud, pak zamíří do opozice. Vývoj situace dál sledujeme. A co v Prostějově? Zde jsou zatím povolební vyjednávání bez posunu. Novou radniční koalici se snaží sestavit jednak vítězné uskupení na rovinu a také v pořadí druhé hnutí ANO, které dosud stálo v čele radnice. Jak se budou dál povolební vyjednávání v Prostějově vyvíjet, pro vás budeme sledovat. Jinak volby jako takové zatěžují státní kasu. Náklady na letošní komunálky a senátky vzrostly oproti minulému období o pětinu a přesáhly miliardu korun. Úspory do budoucna by mohly přinést menší volební komise či online hlasování, píší o tom Novinky.cz.
0: Sport.
3: Až na druhé místo se prostřílela sportovní střelkyně Veronika Blažíčková. Na světovém poháru v Káhiře česká závodnice dobila stříbrnou medaili v třípolohové malorážce. Na stupně vítězů se v elitním seriálu prosadila poprvé. Gratulujeme.
4: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
1: Rádio Metropole. Co na sebe.
5: Víme, jak bude, víme, že zatím to teplotně ujde. Tento říjnový týden můžou být rána místy ještě lehce mrazivá. Odpoledne ale budou teploty na Moravě v průměru kolem 14-15 stupňů. Až v neděli to spadne na 12. Výhledově příští týden po ránu zhruba 6, denní teploty nejčastěji do 15 stupňů, postupně kolem 13. Na říjen zatím docela dobré. A nebo jak to vidíte vy?
4: Nová automička IMO u OC Hana v Olomouci vedle benzínky Tesco. Mytí za 5 minut, otevřeno každý den od 8 do 20 hodin. IMO, máme otevřeno.
1: Rádio Metropole, za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady, je tu naše blesková ranní doprava. Nehodu máme v Olomouci Hejčíně na ulici Tomkova a silnější provoz na Kosmonautu anebo na Svodnosti. A máme taky hlášenou policejní hlídku v Kroměříži ve Vážanech, kousek od toho domova pro seniory. Tak ať všechno funguje. V autě spojka, brzda, plyn a na křižovatce hlavně semafory. Dál vám přejeme šťastnou cestu s naším rádiem.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Tvoje ráno.
0: Tvoje rádio.
1: Rádio Metropole.

0: Nádherné ráno, je středa a my vám dál hrajeme hit za hitem. Taky pro vás máme naši hvězdnou předpověď, která napoví, jak to dneska zvládneme. Tak schválně, co se nám tam rýsuje právě pro vaše znamení zvěrokruhu? To se dozvíme v dnešních horoskopech. Díky, že posloucháte.
1: Rádio Metropole uvádí tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
2: Berani, když něco děláte s nadšením, výsledky se dostaví. Býci, vaše nápady dneska budou velice kreativní. Blíženci, hlavně si všechno pečlivě zorganizujte. Radci, překážky umíte během chvilky změnit na příležitost. Lvi, ukažte všem, kdo je tady lídr. Pany, neodmítejte komplimenty, ty přece potěší každého. Váhy, od rána budete hýřit optimismem. Štíři, máte jasný cíl a toužíte změnit svůj život k lepšímu. Střelci, vy se dneska doslova stanete miláčkem davu. Kozorozi, dál realizujete své plány a hledáte podstatu věcí. Vodnáři, jako vždycky se dokážete prosadit. A co my ryby? Tak nějak nemáme potřebu neustále něco vysvětlovat a nebo napravovat.
1: Tak co? Spokojenost? Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
3: Objevte Melory Aqua & Spa na Dolní Moravě. Vodní svět s tobogány, vyhřívané bazény a působivý saunový svět s výhledy na hory. Více na melory.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo Česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
5: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
6: Veď predsa, že se radovať smě.
5: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
7: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
5: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
8: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
9: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
10: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
11: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
12: Ahoj, tady Domča z čokoládovny Troubelice. Zvu vás na náš tradiční jarmark v sobotu 17. října. Můžete se těšit na spoustu dobrot, regionální výrobky a zábavu pro děti. Přijďte ochutnat pravou čokoládu. Tak v sobotu 17. října v čokoládovně v Troubelicích.

0: tu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Posloucháš? Radio Metro.

0: skvělá muzika a taky užitečné tipy pro váš každodenní život. To je naše ranní vysílání. Podzim je tady a my už víme, jaké budou hlavní trendy letošní podzimní sezóny. Pořešíme střihy i barvy, tak poslouchejte dál a bavte se.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
0: Taky se vám s příchodem chladných dnů nechce soukat do těsných džínových kalhot? Máme tady pro vás skvělou zprávu. Hlavním trendem letošní podzimní sezóny je totiž takzvaný grandpa core, neboli styl našich dědečků a babiček. Ano, nosí se přesně to, co známe od prarodičů, tedy poctivé pletené vesty, hřejivé manchestráky, velké oversize svetry a volná saka. A co se týče barev, zapomeňte na nudnou černou, podzim ovládá čokoládová hnědá a taky skořicová. Takže pravidlo letošního podzimu zní, čím měkčí a vrstvenější outfit máme, tím víc jsme in. A navíc nám nebude foukat za krk a na záda. Tak si připravíme teplý svetr a užíváme si podzim v pohodlí a s naším rádiem.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
3: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
4: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
5: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
6: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
7: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
8: Už jako malý jsem se rád válel po zemi. Zůstalo mi to až doteď.
9: Přijďte se podívat, jak olomoucký golman vychytá všechny střely hráčů z Karlových Varů. Extraligové utkání startuje tento pátek v 18 hodin.
8: Vy se proto doma neválejte a pojďte na hokej. Buďte naším šestým hráčem.
9: Jsme v tom všetci spolu.
8: A i ty jsi jedním z nás. Zdraví Matěj Machovský, brankář HC Olomouc.
10: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Olomoucký report CZ.
12: Pořád se něco děje.
11: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
13: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
12: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
1: Radio Metropole.
11: Protože my jsme jako tvůj DJ na přání.
14: Teda skoro na přání.
11: Občas zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou.
15: Čistá telepatie.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 8 hodin. Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
2: Děkujeme, že jste si nás naladili. Pojďte si poslechnout, co pak se děje nového. Je středa 14. října. Součtovou chybu řeší po volbách Piráti v Olomouci. Jak píše deník, do voleb šli v koalici s TOP 09 a Zelenými a mandát získali tři kandidáti TOPky, ovšem došlo k chybě v součtu. V trojici měl být Pirát Roman Koutek. Volební koalice to chce řešit soudně.
0: Olomouc aktuálně.
2: Umělecká záplata rozbitého chodníku v Junácké ulici na Tabulovém vrchu v Olomouci. Street artový umělec Matěj Krajíček tu opravil díru v chodníku dopředu domluvenou barevnou mozaikou s názvem Tabulák není tabu. I tak se dá opravit poškozený chodník. Na 3/4 hodiny se včera zastavil provoz na železničním koridoru u Přerova. Technici správy železnic museli prověřit troleje kvůli možnému poškození. Vše dopadlo dobře a železniční provoz se u Přerova rozjel po 22. hodině. Virus, který se může šířit mezi chytrými spotřebiči. Společnost Anthropic varuje před AI červy, kteří by se mohli samostatně šířit mezi domácími smart spotřebiči. Jde o budoucnost v řádu měsíců. Odborníci zatím nemají jasno, jak a co budou tyto AI červy ve spotřebičích dělat a nebude snadné ani jejich zastavení, píší novinky.cz.
1: Sport.
2: A další výhra pro hokejisty Pardubic v Lize mistrů. V posledním 6. utkání základní části přemohli švédský tým Växjö a Lakers 2-1 v prodloužení a připsali si 5. vítězství. Oba týmy již hráli s jistotou postupu do play-off.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
3: Víme, jak bude. Na Moravě to ještě místy může být s deštěm nebo s přehánkami. Srážkové úhrny ale budou docela nízké. Jinak během dopoledne má oblačnosti ubývat, takže postupně se prosadí polojasné nebe s trochou mraku. Teploty budou odpoledne většinou stejné anebo o trochu vyšší než včera. Vystoupí na 12 až 16 stupňů. A takhle by to mělo být i zítra a v pátek.
0: Rádio Metropole za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme, že silnější provoz máme aktuálně v Olomouci, na Lipenské, na Chválkovické, Velkomoravské, na Pražské, anebo taky na Sokolovské. Zdržení je zhruba nějakých 3 až 5 minut. Jinak policejní hlídky aktuálně nemáme nikde hlášené, ale podíváme se do Prostějova, kde máme uzavírku na ulici Šárka a Okružní a platí to až do konce roku kvůli stavebním pracem. Objížďka není stanovená, tak vám přejeme hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kam.
4: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.

0: krásné středeční ráno na naší vlně. Pracovní týden je v půlce a nálada je čím dál lepší. A my se rovnou pustíme do našeho tradičního kalendária. Podíváme se na to, kdo má dneska narozeniny a komu pošleme sváteční hymnu. Zůstaňte s námi, přinášíme dál tu nejlepší muziku a teď už jdeme slavit.
1: Metropole právě dnes.
2: Máme tady středu, 14. října, je takzvaný papučový den na podporu klasických i mobilních hospiců v rámci projektu Dožít doma CZ. Takže vyfotíme se v papučích a sdílíme tohle důležité téma dál. Narozeniny má dneska supermodelka Daniela Peštová, taky kráska, která vyhrála Miss v roce 98, to je Kateřina Stočesová. A ročník 1992 je zápasník MMA Jiří Procházka. Narozeniny má dnes také britský hudebník Cliff Richard a svátek má každá Agáta. Tak všechno nejlepší a my už posíláme taky dnešní sváteční hymnu.
3: Detektivko, máme případ.
4: Co se stalo?
3: Někdo dneska slaví svátek.
4: Máme podezřelou?
3: Máme. Agátu!
4: Tak jí okamžitě
5: pogratulujte!
3: 14. října

0: a vyřešen.
1: Agáty, všechno nejlepší.
2: Metropole právě dnes.
3: Brašovské aragonitové jeskyně jsou jedinečným evropským systémem. Vznikl působením atmosférických a minerálních vod, vystupujících z obrovských hloubek ve vápencích. Uvidíte vzácný aragonit, raftové stalagmity, sintrové povlaky, ale neuvidíte to, když nepřijdete. A to by byla škoda.
4: MLS Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Nahané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. MLS Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. mls.cz.
5: Objevte Melory Aqua & Spa na Dolní Moravě. Vodní svět s tobogány, vyhřívané bazény a působivý saunový svět s výhledy na hory. Více na melory.cz.
6: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
7: Dva McPops nestačí? Dobře, v McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
8: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
9: Zbláznili jste se?
10: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
11: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
12: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
11: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
13: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
14: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
15: Přímo by chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
14: A co je chytrárt?
15: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
14: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
16: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
17: Zlato, co máš dneska v plánu?
18: No přece všechno.
19: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
2: Radio Metropole.
7: Metropole.

0: středeční ráno všem s naším rádiem. My dospěláci chodíme do práce, naše děti do školy. A dneska si představíme jednu velmi neobyčejnou školu, která nabízí něco víc než běžné vyučování. Poslouchejte dál a dozvíte se víc.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Jsme na startu dalšího reklamního rozhovoru, díky kterému možná budeme mít spokojenější děti a díky tomu budeme spokojenější i my rodiče. Pomůžeme vám vybrat školu a ne jen tak ledajakou. Na studiové lince vítáme ředitele základní školy Maple Bear v Olomouci Lukáše Ondrucha. Pane řediteli, dobrý den.
3: Dobrý den, já zdravím vás i vaše posluchače.
2: Možná nás teď poslouchají rodiče, kteří název Maple Bear slyší úplně poprvé. Co to je Maple Bear? Jak to u vás funguje?
3: Maple Bear, jak správně říkáte, někdo tomu říká Maple Beer, ale opravdu nejsme pivovar. Škola. Je jedna z největších vzdělávacích sítí na světě. Je to značka, pod kterou funguje základní mateřská škola Maple Bear v Olomouci a zároveň, co je vlastně na tom to nejdůležitější, je to značka z Kanady, která přináší do těch lokálních vzdělávacích systémů příklady dobré praxe toho kanadského vzdělávacího systému.
2: Kdybych vám přišel jako rodič budoucího prvňáčka, tak v čem poznám největší rozdíl v Maple Bear oproti běžné základní škole?
3: Pořád jsme česká škola, ale jsme bilingvní škola, čili u nás se všechno učí dvojazyčně. Děti se učí matematiku jak v anglickém jazyce, tak v českém jazyce, tak stejně třeba výtvarnou výchovu. Pro nás je třeba velmi důležitá komunikace, sebehodnocení, které potom jako vede k tomu sebepoznání se, dovednosti pro spolupráci, dělání kompromisu a podobně.
2: A také se k nám doneslo, že olomoucká Maple Bear má novou budovu základní školy. Kde a kdy se do ní můžeme podívat?
3: Jsme na třídě kosmonautů v BA Campusu. Ta budova vznikla ve spolupráci designérů značky Maple Bear, ale potom v neposlední řadě, a to je to nejdůležitější, těch pedagogů, čili my jsme vytvořili opravdu školu, která podněcuje ty studenty a opravdu je stimuluje tak, aby to vzdělávání bylo kvalitní. Můžete se k nám přijít podívat 21. října. Máme den otevřených dveří. V rámci toho dne vám ukážeme modelovou třídu. Možná vás seznámíme i právě s těmi odlišnostmi od té běžné veřejné školy.
2: Dnes se s námi vysílá také ředitel základní školy Maple Bear v Olomouci Lukáš Ondruch. Pane řediteli, děkujeme za rozhovor i za inspiraci. Naslyšenou.
3: Já vám děkuju. Naschledanou.
2: Reklamní rozhovor končí a my jdeme na další hity.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
4: Radio Metropole. Implantologické centrum GumCare v Olomouci rozšiřuje kliniku a přijímá nové pacienty. Nabízíme dentální hygienu, implantáty i bělení zubů. Najdete nás na Palackého v budově magistrátu. Svítíme modře. Navštivte gumcare.cz.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
7: Slyšel jsi, že Pepin slaví 20 let a přifoukl pizzu o 4 cm?
8: 4 cm? To ani nepoznáš!
7: Pozor! 4 cm jsou 28,34% pizzy navíc! To už fakt poznáš! Otestuj to i ty na pepinovapizza.cz. Pepinova pizza. Na velikosti prostě záleží.
9: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
10: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
11: Rybáři Tovačov vás zvou tento víkend na tradiční výlov hradeckého rybníka. Od božího rána kromě zajímavé podívané a bohatého programu pro vás budou připraveny rybí speciality z českého kapra, tolstolobika, štiky, amura, pstruha a dalších chutných sladkovodních ryb. Objednali jsme hezké počasí, tak dojeďte na výlov hradeckého rybníka do Tovačova.
12: Ti kyberšmejdi zas***ní nikdy nespí, ale pan Prokoukl taky ne. Když si nejsi jistý, klikni na panprokoukl.cz. Pomůže, poradí, kyberšmejda odhalí. Ve dne v noci. Panprokoukl.cz. Bezpečný je zdarma pro tebe, prostě pro všechny. Tvůj štít proti kyberpodvodům panprokoukl.cz. Olomoucký kraj a policie dávají stránce panprokoukl.cz 12 bodů z 10.
13: www.podlahypoker.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Poker v Olomouci Slavonině, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
14: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
15: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
1: Radio Metropole.

0: Metropole.
1: Martina ti denně připravuje nové pozitivní horoskopy. Máš pocit, že tvůj život řídí spíš Murphyho zákony než hvězdy? Metropole. Každý den ti mícháme pozitivní vibrace z vesmíru.
0: Metropole.

0: S kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Rádio Metropole.
2: Tvoje ráno.
1: Tvoje rádio.
2: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin. Nově v Olomouci. E-shop Globus. V říjnu navíc od pondělí do středy. Doprava zdarma. Nakupujte pohodlně online na globusonline.cz.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Právě teď a pro vás další aktuality. Nové kroky ke vzniku vodáckého kanálu v Olomouci. Rada města projednala včera technickou dokumentaci sportovního kanálu, který má vzniknout na Mlýnském potoce u Sokolovny. Nyní dojde k jednání s vlastníky sousedních pozemků.
1: Olomoucko aktuálně.
3: Mívalové dělají potíže na Olomoucku. Jsou přemnožení, ztrácejí plachost a z lesů se stěhují k obydlím. V obcích jako Majetín drancují kůrníky a pronikají i přímo do domů za snadnou potravou. Informuje o tom TV Nova. Protože mívalové v české přírodě nemají přirozeného predátora, regulují jejich stav myslivci. Letos na Olomoucku ulovili přes 100 jedinců. Z toho téměř polovinu v okolí Majetína, Charvátů či Grigova.
1: Prostějov aktuálně.
3: Mistrovství Evropy bude hostit Prostějov. Tento pátek tu odstartuje základní skupina evropského šampionátu v korfbalu. Čeští reprezentanti této dynamické míčové hry se utkají v hale Sportcentra postupně s Irskem, Anglií a Walesem.
0: Sport.
3: České fotbalistky v odvetě semifinále baráže o mistrovství světa prohrály venku se Skotskem 2-3 a po domácí porážce 0-2 tak na šampionát nepostupují. České fotbalové reprezentantky tak dál čekají na svou první účast na velké akci.
0: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metropole. To na sebe.
4: Víme, jak bude, víme, že zatím to teplotně ujde. Tento říjnový týden můžou být rána místy ještě lehce mrazivá, odpoledne ale budou teploty na Moravě v průměru kolem 14-15 stupňů, až v neděli to spadne na 12. Výhledově příští týden po ránu zhruba 6, denní teploty nejčastěji do 15 stupňů, postupně kolem 13. Na říjen zatím docela dobré, anebo jak to vidíte vy?
0: Nová automička IMO u OC Hana v Olomouci vedle benzínky Tesco. Mytí za 5 minut, otevřeno každý den od 8 do 20 hodin. IMO, máme otevřeno.
2: Rádio Metropole, za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci máme celkem komplikace na Lipenské, směr Hodolanská a Centrum, ano, je to tady zasekané, u kasína je totiž zúžení, tak to tady jede celkem dost pomalu, pozor na to. Jinak policejní hlídku nám hlásíte v Olomouci, kousek pod Frstrovkou, na ulici Dvořákova, a nebo taky na D1, na exitu Hulín Západ. Jsme moc rádi, že s námi dál jedete na té správné vlně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Rádio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.

0: osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Martin Škurek a my se ptáme. Přednášky, semináře a každodenní kontakt se studenty. V čem vás mladá generace inspiruje? Co se vám na ní líbí?
1: Co mě na nich překvapuje, mám na nich rád a doopravdy je to obdivující, tak je ta svobodomyslnost. To my jsme neměli. My, generace čtyřicátníků, pokud se nám něco řeklo pan učitel, paní učitelka, tak bychom to bez výhrad respektovali. Pokud jsme byli někam postaveni, tak jsme tam stáli 4 hodiny a pan učitel a paní učitelka nás našli. Ti mladí jsou jiní a zaplať pánu bohu za to, že takový jsou, protože oni se zejména ptají po podstatě věcí. Ptají se proč, k čemu mi to bude, co s tím můžu udělat. Ptají se i mě, takže já takhle musím samozřejmě reagovat. A my takový jsme doopravdy nebyli. Takže myslím si, že tohle to je jejich veliké, veliké plus.
0: Říká Martin Škurek. Děkujeme.
2: Showbiz. Rychlý drby. Velká jména.
3: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.
4: Radio Metropole, tak to je muzika a energie. A taky informace ze světa celebrit a ze světa showbiznisu. Pojďme na to. Martina Partlová se zasnoubila se svým dlouholetým partnerem o 14 let mladším muzikantem Josefem Vařekou alias Josím, zpěvákem kapely Koblížci a členem Valda Gangu. Radostnou novinku oznámila zpěvačka na sociálních sítích, kde se pochlubila společnou fotografií, no a připojila dlouhý seznam ironických poznámek k žádosti o ruku. Neodpustila si ani vtip o tom, že už si musí začít zkoušet nový podpis, tak gratulujeme a jdeme dále. Teď je tu smutná zpráva. Americký herec RJ Mitt, který se proslavil rolí syna Waltera Whitea v seriálu Perníkový táta Breaking Bad, zemřel ve věku 34 let. Jeho seriálový otec Bryan Cranston se s ním rozloučil dojemným vzkazem. Přiznal, že spolu ještě před několika týdny plánovali oběd. No a zprávu o jeho úmrtí potvrdili zástupci herce stejně jako informace, že šlo o sebevraždu. Podrobnosti o okolnostech smrti ale nebyly zveřejněny. No a ještě jedna zpráva nakonec. Kdo by to byl řekl, že David Beckham se svými 183 cm bude někdy působit doslova jako trpaslík. Tak přesně to se ovšem stalo o víkendu v čínském Macau, kam vyrazila bývalá fotbalová legenda na basketbalový zápas v rámci právě probíhajících příprav na NBA China Games. Fotografie Davida ve dle čínského obra Yao Minga obletěli internet rychlostí blesku a lidé nešetří vtipnými komentáři, tak pokud máš Beckhama rád, určitě si to vygoogli, je to fakt vtípek. Tak to jsou celebrity na Metropoli a už teď další várka muziky a energie.
2: Svět celebrit bez filtru, jen na Metropoli.
3: Radio Metropole. Radio Metropole.
2: A dopolední chill. Už se těšíš na oběd?

0: krásné středeční dopoledne. Pracovní týden pokračuje dál a my se s naším rádiem pouštíme do dalších úkolů a věříme, že máte báječnou náladu. My vám k tomu dál hrajeme hit za hitem pro tu nejlepší středeční pohodu.
1: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
2: Už jako malý jsem se rád válel po zemi. Zůstalo mi to až doteď.
3: Přijďte se podívat, jak olomoucký golman vychytá všechny střely hráčů z Karlových Varů. Extraligové utkání startuje tento pátek v 18 hodin.
2: Vy se proto doma neválejte a pojďte na hokej. Buďte naším šestým hráčem.
3: Jsme v tom všetci spolu.
2: A i ty jsi jedním z nás. Zdraví Matěj Machovský, brankář HC Olomouc.
4: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
5: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
6: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
7: Rybářství Horák Nová Dědina pořádá tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova. Pestrý hudební program, možnost zakoupení živých ryb, bohatá rybí tombola, rybí speciality a zábavné atrakce. Od pátku 16. do neděle 18. října od 9 hodin. Tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova.
8: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
9: Ahoj, tady Domča z čokoládovny Troubelice. Zvu vás na náš tradiční jarmark v sobotu 17. října. Můžete se těšit na spoustu dobrot, regionální výrobky a zábavu pro děti. Přijďte ochutnat pravou čokoládu. Tak v sobotu 17. října v čokoládovně v Troubelicích.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Posloucháš?
2: Radio Metropole.
3: I've learned to embrace the dark. And now every time

0: Zdravíme od mikrofonu a jedeme dál. Blíží se 10. hodina a z ní i kompletní přehled všeho podstatného, co potřebujete vědět. Za malou chvíli se dozvíte nejnovější zprávy, aktuální předpověď počasí i čerstvý dopravní servis, abyste bezpečně dorazili do cíle. Zprávy počasí a doprava tady pro vás budou už v 10, tak zůstaňte s námi.
1: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády.

0: týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
1: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
2: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K velkoprostorovým vozům Ford Tourneo teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
3: V sobotu se znovu rozsvítí světla v Andrově fotbalové katedrále. Pátá Sigma hostí druhý Slovan Liberec, který má bodově na dostřel. Přijď také ty na Andrák. Pojď tlačit Sigmu za výhrou a tabulkou vzhůru. SK Sigma Olomouc, Slovan Liberec. Sobota 17. října v 18 hodin na Andrově stadionu.
4: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
5: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
6: Radio Metropole.
7: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin. Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
2: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Děkujeme, že nás posloucháte. Začínají zprávy. Zavítáme nejprve na Olomoucko. Policie odložila prověřování starostky Majetí na Miroslavy Zavadilové v souvislosti s květnovým kyberpodvodem. Připomeneme, že pachatelé vydávající se za policii a Českou národní banku vylákali přístup k převodům z účtů a ukořistili asi 4 miliony korun. Starostka se podle vyšetřovatelů trestného činu nedopustila. Obec Majetín podala proti tomuto rozhodnutí stížnost, ale státní zastupitelství je zamítlo. Rozhodnutí je tak pravomocné. Obec nyní řeší náhradu škody. Novinky pro cyklisty v Přerově. Cyklostezku mezi ulicemi U Žebračky a Lipnická čeká od pondělí 19. do středy 21. října oprava. A proč? Asfaltový povrch cyklostezky narušily kořeny okolních stromů. Úprava dopravního režimu v Kroměříži. V ulicích Smetanova, Usípek a Štěchovice začne od soboty 17. října platit jednosměrný provoz, a to směrem od ulice Generála Svobody. Cílem je zklidnění dopravy u základní školy Usípek. Paliva v Česku zdražují. Ministerstvo financí na dnešek zvýšilo cenové stropy paliv, které stát zavedl ke snížení už delší dobu vysokých cen. Strop nafty vzrostl o 25 haléřů na maximálně 48 korun 61 haléřů za litr a strop benzínu o 36 haléřů na maximálně 47 korun 21 haléřů za litr.
1: Sport.
3: Česká reprezentace v inline hokeji zvládla vítězně i své poslední čtvrté utkání v základní skupině B na mistrovství světa v Paraguaji. Přemohli jsme 4-0 Kolumbii a jsme první ve skupině a jdeme do vyřazovací fáze.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Víme, jak bude. Na Moravě to ještě místy může být s deštěm nebo s přehánkami. Srážkové úhrny ale budou docela nízké. Jinak během dopoledne má oblačnosti ubývat, takže postupně se prosadí polojasné nebe s trochou mraku. Teploty budou odpoledne většinou stejné anebo o trochu vyšší než včera. Vystoupí na 12 až 16 stupňů. A takhle by to mělo být i zítra a v pátek.
0: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. Bylo nebylo, auto se rozbilo, odstavené vozidlo s poruchou, teď máme na silnici 55, Olomouc, Velký Týnec, jinak v Olomouci na Týneckém taky máme hlášenou hlídku za sklady Kauflandu. Kontrola je taky na dálnici D46 na exitu Olšany u Prostějova, v Hulíně na Záhlinické a nebo v Kroměříži na Hulínské. Tolik tedy naše blesková doprava a my už jedeme dál.
5: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.

0: osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Petr Vrána a my se ptáme, máte nějaký koníček nebo vášeň, o které většina lidí z vašeho okolí vůbec neví?
1: Tak možná to tak nevypadá, ale jsem celoživotní sportovec a v mládí jsem hrál basket. Ten hrají dodnes se staršíma pánama. Hrají intenzivně tenis. Mám rád zimní sporty. Takže jako byl hodně sportu jsem vyzkoušel. Vždycky jsem se dostal, řekl bych, na průměrnou, možná někde trošku nadprůměrnou úroveň, ale sport mě opravdu celý život baví.
0: Jaká je nejlepší rada do života, kterou jste kdy dostal třeba od rodičů, prarodičů či přátel a která vás dodnes provází?
1: Já jsem měl velmi krásné dětství a samozřejmě měl jsem kolem sebe rodiče, tetu, strejdu, prarodiče a celá rodina kladla velký důraz jednak na vzdělávání a jednak na volný čas, sport a tak dále. Takže nás, mě a i třeba bratrance, nás rodina vedla ke sportu, proto jsme dělali třeba tu košíkovou. Samozřejmě chtěli, aby jsme se uplatnili pak v tom praktickém životě, takže bylo důležité pro rodinu, aby jsme měli kvalitní vzdělání, což si myslím, že se nějakým způsobem podařilo.
0: Říká Petr Vrána. Děkujeme.
2: Tvoje dopoledne?
3: To

0: Pohodovou středu vám i nadále přeje naše rádio. Doufáme, že máte skvělou náladu. Pracovní týden je v polovině a my v této hodině pozveme taky na ty nejakce, které se v našem regionu konají. Díky za poslech a držte vlnu.
1: Objevte Melory Aqua & Spa na Dolní Moravě. Vodní svět s tobogány, vyhřívané bazény a působivý saunový svět s výhledy na hory. Více na melory.cz.
2: Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
4: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
5: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
6: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
7: Kdo spoří, má za tři? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4000 korun. UniCredit Bank.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona, litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
9: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
10: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
9: No nekecej.
11: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
12: Vaše cesta začíná u Motomorava, jediného autorizovaného prodejce vozů Citroën a Opel. Brněnská 57, Olomouc.
13: Posloucháš?
14: Radio Melody.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Taky dneska víme, kde se spolu pobavíme. Zveme například do Olomouckého divadla Tramtárie. Dneska jsou tady Matky na tripu, v pátek Kabaret Nahatý Shakespeare. Jinak v Olomouci taky máme rozkvetlé památky až do neděle. Krásná floristická výzdoba je například ve vile Primavesi anebo v kostele svatého Michala. V Hranicích se zase chystá panelová výstava sakrálních památek Kamenné nebe na Přerovsku. Vernisáž je ve čtvrtek na Staré radnici. V Zábřehu zase bude ve čtvrtek hodně veselo, dorazí totiž Jiří Krhut a jeho varieté. A v pátek má v zábřežském kulturáku koncert Kateřina Marie Tichá s kapelou Benjis. Tak si vyberte z našich tipů a bavte se co nejlépe.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Rybáři Tovačov vás zvou tento víkend na tradiční výlov hradeckého rybníka. Od božího rána kromě zajímavé podívané a bohatého programu pro vás budou připraveny rybí speciality z českého kapra, tolstolobika, štiky, amura, pstruha a dalších chutných sladkovodních ryb. Objednali jsme hezké počasí, tak dojeďte na výlov hradeckého rybníka do Tovačova.
3: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
4: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
5: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
4: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
3: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
4: No, to určitě.
6: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
7: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
8: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
9: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
10: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
11: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
12: Slyším Datart nákupy?
11: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
12: To je mazec.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
0: Tvoje dopoledne. Tvoje rádio.
8: Metropole. How could...

0: Posloucháš Radio Metropole. Metropole. Bylo 11 hodin. Nově v Olomouci. E-shop Globus. V říjnu navíc od pondělí do středy. Doprava zdarma. Nakupujte pohodlně online na globusonline.cz.
1: Radio Metropole. Olomoucký report.
2: Sehnali jsme pro vás další informace. Památky v Olomouci ozdobené květinami k vidění jsou právě teď až do neděle. Během oblíbené akce Rozkvetlé památky spatříme speciální květinovou výzdobu ve Vile Primavesy, v kostele svatého Michala nebo v kapli Božího těla.
3: Šumpersko aktuálně.
2: Kam pak jedete s tím kratomem? Celníci u Šumperka minulý týden odhalili 34 kilo této psychomodulační látky v osobním autě při kontrole. Řidič a spolujezdec tvrdili, že látku koupili přes aplikaci. Co pak s nimi bude?
4: Případ je prověřován pro podezření z neoprávněného nakládání s psychomodulační látkou. V případě prokázání viny hrozí podezřelým až 2 roky odnětí svobody. Samotné držení legálně zakoupeného kratomu pro osobní potřebu není automaticky protiprávní. Vždy se však posuzuje množství, původ látky, účel a další okolnosti případu.
2: Říká mluvčí celníků David Kubenc. Otevřený ještě zůstane tunel Hřebeč na silnici 35 u Moravské Třebové. Uzavírka se odkládá na 14. až 17. listopadu. Připomeneme, že důvodem plánovaného omezení provozuje testování a revize protipožárního bezpečnostního systému v tunelu. V Česku máme chuť létat. Počet soukromých pilotů tu vzrostl podle Úřadu pro civilní letectví na 4361, což je asi o tisícovku víc než před 5 lety. Roste i počet malých letadel v Česku. Aktuálně jich tu máme v republice registrovaných přes 3300, píší novinky.cz. A my vletneme na ledovou plochu hokejové Maxaligy. Dnes se hraje její 12. kolo a do akce jdou i kluby z našeho regionu. Přerovští Zubři hrají venku s Jihlavou a Zničtí Berani doma se Sokolovem. Obě utkání začínají v 17.30.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
5: Víme, jak bude v průběhu odpoledne, by se nám měla postupně trhat oblačnost. Také dešťové kapky by měly ubývat. Odpoledne už očekáváme jen málo pravděpodobné přehánky v jeseníkách. Teploty se nám dnes šplhají k 13 až 17 stupňům. Stejné teploty hlásí v Evropě taky Anglie, Holandsko, Řecko nebo třeba Turecko. Ve všech těchto zemích zároveň dnes na obloze taky vládnou mraky.
1: Nová automička IMO u OC Hana v Olomouci vedle benzínky Tesco. Mytí za 5 minut, otevřeno každý den od 8 do 20 hodin. IMO, máme otevřeno.
0: Rádio Metropole, za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez komplikací. Jen na odstavené auto na Krajnici si dáme pozor na nájezdu na D46 ve směru od ulice Brněnská. Bouračka 2 osobáků se nám vyšetřuje v Prostějově na Poděbradovo náměstí. Je tady uzavřený 1 jízdní pruh, projíždíme opatrně. Víme taky, kde dát nohu z plynu kvůli policii. Je to na D1 na exitu Hulín Západ a taky na exitu Přerov a na průtahu v Horní Loděnici. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
6: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: 14. říjen pokračuje na našich vlnách s dobrou náladou. Ať už děláte cokoliv, doufáme, že u toho máte úsměv na tváři. Mimo další krasojízdu těch největších hitů si posvítíme v této hodině taky na životní styl. Zůstaňte na naší vlně.
1: MLS Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Nahané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. MLS Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. mls.cz
2: 30 rokov na scéně.
3: Rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v Kik. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
6: Dnešní doba spěchá. Nechcete na chvíli zpomalit a vrátit se o tisíce let zpátky? Javořícké jeskyně jsou proslulé bohatou krápníkovou výzdobou a je to největší známé zimoviště netopírů v Česku. A hlavně jsou prostě krásné.
7: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
8: Zbláznili jste se?
9: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
10: Už jako malý jsem se rád válel po zemi. Zůstalo mi to až doteď.
11: Přijďte se podívat, jak olomoucký golman vychytá všechny střely hráčů z Karlových Varů. Extraligové utkání startuje tento pátek v 18 hodin.
10: Vy se proto doma neválejte a pojďte na hokej. Buďte naším šestým hráčem.
11: Jsme v tom všetci spolu.
10: A i ty jsi jedním z nás. Zdraví Mati Machovský, brankář HC Olomouc.
12: Olomoucký report CZ.
13: Pořád se něco děje.
12: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
14: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
13: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: Metropole
1: a dopolední chill.
2: Protože dopoledne je příliš krátké na nudnou music.
0: Metropole.
3: All right, let's do it. Ladies and gentlemen, DNCE.

0: Hledáš školu, která se přímo specializuje na pomáhající profese a má v regionu skvělé jméno? Přihlas se na obor sociální činnost na Střední škole sociální péče a služeb v Zábřehu. V odborném a přátelském prostředí tě naučíme vše od psychologie a komunikace až po praktické pečovatelské dovednosti. Čekají tě souvislé praxe v reálných zařízeních, exkurze i zajímavé školní projekty. Získaná maturita ti otevře dveře do dětských domovů, stacionářů, domovů pro seniory i k návaznému studiu na vysokých školách. Staň se žádaným odborníkem s velkým srdcem. Podívej se na ssspzabřeh.cz. Udělej první krok k profesi, která dává smysl. Řemeslo žije a poctivá práce je cool. Pojď studovat obor sociální činnost.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Taky se vám s příchodem chladných dnů nechce soukat do těsných džínových kalhot? Máme tady pro vás skvělou zprávu. Hlavním trendem letošní podzimní sezóny je totiž takzvaný grandpa core, neboli styl našich dědečků a babiček. Ano, nosí se přesně to, co známe od prarodičů, tedy poctivé pletené vesty, hřejivé manchestráky, velké oversize svetry a volná saka. A co se týče barev, zapomeňte na nudnou černou. Podzim ovládá čokoládová hnědá a taky skořicová. Takže pravidlo letošního podzimu zní, čím měkčí a vrstvenější outfit máme, tím víc jsme in. A navíc nám nebude foukat za krk a na záda. Tak si připravíme teplý svetr a užíváme si podzim v pohodlí a s naším rádiem.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
3: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
4: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
5: To jsi slyšela, že Pepin má o 4 centiáky větší průměr než picař od vedle.
6: No nekecej, 4 centiáky navíc? To musím hned vyzkoušet.
5: Neváhej a přesvědč se i ty na pepinovapizza.cz, protože 4 centiáky ty už fakt poznáš. Pepinova pizza. Na velikosti prostě záleží.
7: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
8: Rybáři Tovačov vás zvou tento víkend na tradiční výlov hradeckého rybníka. Od božího rána kromě zajímavé podívané a bohatého programu pro vás budou připraveny rybí speciality z českého kapra, tolstolobika, štiky, amura,

0: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
1: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
0: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
2: Co se nejlíbí

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 12 hodin. Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
2: Vítejte u zpráv. Projekt multifunkční arény v Olomouci na Velkomoravském po převzetí územní skupinou Creditas končí. Investor uvedl, že s halou nepočítá a zaměří se na ekonomicky udržitelná řešení lokality, píše o tom report.cz. Lídr hnutí STAN v Olomouci Marek Zelenka, který dává dohromady novou vládní koalici města, záměr na stavbu nové haly označil pro ČT za odepsaný. Olomouc si tak dál musí na hokej vystačit se 78 let starou plecharénou. Ještě k povolebním vyjednáváním v Olomouci. O vzniku nové koalice jedná hnutí STAN s Lidovci pro Olomouc, Společně a Milujeme Olomouc. Současná primátorka za ANO, které volby v Olomouci vyhrálo, oznámila, že hnutí ANO jde v hanácké metropoli do opozice.
3: Bohužel tedy ostatní strany naše vítězství neakceptovaly a složili vlastně koalici bez nás, takže my v této nové koalici nebudeme, ale odcházíme se styčenou hlavou, protože jsme si vědomi toho, že jsme opravdu odpracovali hodně práce, no a my budeme konstruktivní a nesmlouvavou opozicí.
2: Oznámila primátorka města Olomouce Miroslava Ferancová. Výsledky voleb jsou schválené, ale lze je napadnout. Až do 23. října je možné se obrátit na správní soudy se stížnostmi na zvolení některého z kandidátů v letošních obecních nebo senátních volbách. Sport. Další výhra pro elitní tenistku a olomouckou rodačku Karolínu Muchovou na turnaji WTA ve Wuhanu. Dokázala si poradit 2-1 na sety s Američankou McNellyovou a postoupila do třetího kola. V něm se střetne s Ruskou Schneiderovou.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Víme, jak bude. Odpoledne nám začnou mraky z oblohy ubývat, s nimi postupně odejdou taky přehánky. Trochu nám sprchlo, zahrádkáři na to určitě čekali, podle odborníků to ale pořád ještě nebylo dost, aby to napravilo mimořádně nízké hladiny vody v přehradách a řekách. Chtělo by to vydatné srážky. Podle meteorologů ale od zítřka do neděle nepřijdou nad Hanou vůbec žádné.
0: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci dál jezdíme bez nehod. Připomínáme ale odstavené auto na Krajnici na nájezdu na D46 z Brněnské ulice. Při projíždění tady musíme dávat pozor. Vyšetřování stále probíhá taky v Prostějově v ulici Poděbradovo náměstí u srážky dvou osobáků. Havárie cyklistky se dořešuje v Blansku v ulici Hybešova. Hlásíte nám taky policejní hlídky, jsou na D1 na exitu Přerov, na D48 na exitu Bělotín a potkat je můžeme taky v Otrokově v ulici Zlínská. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
5: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
0: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc

0: Na našich vlnách je to co song to hit a my vám přejeme pěknou středu. Zdravíme každou Agátu a přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku. V této hodině prozradíme v kalendáři taky, kdo dnes sfoukne svíčku na narozeninovém dortu. Vydržte na vlně.
1: Objevte Melory Aqua & Spa na Dolní Moravě. Vodní svět s tobogány, vyhřívané bazény a působivý saunový svět s výhledy na hory. Více na melory.cz.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
5: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
6: V sobotu se znovu rozsvítí světla v Andrově fotbalové katedrále. Pátá Sigma hostí druhý Slovan Liberec, který má bodově na dostřel. Přijď také ty na Andrák. Pojď tlačit Sigmu za výhrou a tabulkou vzhůru. SK Sigma Olomouc, Slovan Liberec. Sobota 17. října v 18 hodin na Andrově stadionu.
7: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K akčním SUV modelům Ford Kuga a Ford Puma s bohatší výbavou teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
8: Radio Metropole.
1: Radio Metropole.

Protože s námi se nemusíš bát, že ti dojdou data zrovna v tom nejlepším. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně. Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Máme tady středu, 14. října, je takzvaný papučový den na podporu klasických i mobilních hospiců v rámci projektu Dožít doma CZ. Takže vyfotíme se v papučích a sdílíme tohle důležité téma dál. Narozeniny má dneska supermodelka Daniela Peštová, taky kráska, která vyhrála Miss v roce 98, to je Kateřina Stočesová. A ročník 1992 je zápasník MMA Jiří Procházka. Narozeniny má dnes také britský hudebník Cliff Richard a svátek má každá Agáta. Tak všechno nejlepší a my už posíláme taky dnešní sváteční hymnu.
2: Detektivko, máme případ.
3: Co se stalo?
2: Někdo dneska slaví svátek.
3: Máme podezřelou?
2: Máme. Agátu!
3: Tak jí okamžitě
4: pogratulujte!
2: 14. října s

0: vyřešen.
1: Agáty, všechno nejlepší.
2: Metropole právě dnes.
3: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
4: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
5: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
6: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.

úspory v penzíku. Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Bylo 13 hodin. Nově v Olomouci. E-shop Globus. V říjnu navíc od pondělí do středy. Doprava zdarma. Nakupujte pohodlně online na globusonline.cz.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Informace pro vás, ať víte, co se děje. Připomínáme případ z Olomouce, který se stal v neděli v tramvaji. Cyklista, který byl s jízdním kolem z tramvaje vykázán, v rozhořčení hodil kus kola po řidičce. Událost je dál v šetření, ale pojďme si ujasnit, co do vozů městské hromadné dopravy v Olomouci nesmí. Dopravní podnik města Olomouce zakazuje přepravu jízdních kol, elektrokol a velkých neskládacích koloběžek nebo elektroběžek, plus předmětů překračujících povolené rozměry. Podrobnosti najdeme v aktuálním článku na webu report.cz. Psí hvězda policie v Olomouckém kraji odchází do důchodu. Známý německý ovčák Umpa Lumpa má zítra poslední službu. Pak bude hlavně na gauči. U policie v Olomouckém kraji slouží od roku 2020 a dopadl 46 pachatelů a 22 osob v celostátním pátrání. Píše o tom deník.
0: Prostějov aktuálně.
2: Mistrovství Evropy bude hostit Prostějov. Tento pátek tu odstartuje základní skupina evropského šampionátu v korfbalu. Čeští reprezentanti této dynamické míčové hry se utkají v hale Sportcentra postupně s Irskem, Anglií a Walesem. Cestovní rekord mimo planetu Zemi. Průzkumné vozítko Perseverance překonalo rekord v ujeté vzdálenosti na jiném vesmírném tělese. Na Marsu urazilo už 45 km a 200 metrů. Překonalo tak dosavadní rekord vozítka Opportunity z let 2004 až 2018.
1: Sport.
2: Poslední kolo základní části hokejové ligy mistrů čeká ještě dva české kluby. Po včerejší výhře Pardubice 2-1 v prodloužení nad švédským Växjö se dnes v šestém kole soutěže předvede od 17.30 Plzeň proti finskému týmu Saipa Lappeenranta a Liberec hraje od 19.45 se švýcarským Davosem. Na našich vlnách uslyšíte výsledky.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
3: Víme, jak bude. Slunce nám dneska zapadne v 18 hodin a 3 minuty. Vyšlo 10 minut po 7 ráno, což znamená, že dnes budeme mít necelých 11 hodin slunečního svitu. V noci se nám lokálně mohou vytvořit mlhy, rtuť teploměru nám během noci může spadnout až k 1 stupni nad nulou. Přijít mohou taky přízemní mrazíky. Ve čtvrtek přes den ale teplota opět stoupne k 16 stupňům.
1: Nová automička IMO u OC Hana v Olomouci vedle benzínky Tesco. Mytí za 5 minut, otevřeno každý den od 8 do 20 hodin. IMO, máme otevřeno.
0: Rádio Metropole, za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez nehod, to už ale nejde říci na Svitavsku. Vyšetřování havárie traktoru probíhá na průtahu v Bělé nad Svitavou u cykloservisu. Je to tady neprůjezdné. Na odstavené auto na krajnici si pak dáme pozor na D48 na trase Bělotín-Frýdek-Místek za exitem Bělotín-Východ. Policijní hlídky na nás pak číhají ve Zlíně na třídě 3. května, v Dubu nad Moravou v Tršově ulici a taky ve Valmezu v ulici Vsetínská. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
4: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: trávíte s námi. Díky za to. My budeme pokračovat a i nadále vám na vylepšení 14. října hrát naše hity a v této hodině se budeme bavit taky o českém školství. Počkejte si na to.
1: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v Kik. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
4: www.podlahypokr.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Pokr v Olomouci Slavoníně, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
5: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání 7.10.
7: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
8: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
7: No nekecej.
9: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
10: Vaše cesta začíná u Motomorava, jediného autorizovaného prodejce vozů Citroen a Opel, Brněnská 57, Olomouc.
11: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
12: Posloucháš?
13: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole
1: a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Tohle je Radio Metropol.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme na startu dalšího reklamního rozhovoru, díky kterému možná budeme mít spokojenější děti a díky tomu budeme spokojenější i my rodiče. Pomůžeme vám vybrat školu, a ne jen tak ledajakou. Na studiové lince vítáme ředitele základní školy Maple Bear v Olomouci, Lukáše Ondrucha. Pane řediteli, dobrý den.
2: Dobrý den, já zdravím vás i vaše posluchače.
1: Možná nás teď poslouchají rodiče, kteří název Maple Bear slyší úplně poprvé. Co to je Maple Bear? Jak to u vás funguje?
2: Maple Bear, jak správně říkáte, někdo tomu říká Maple Beer, ale opravdu nejsme pivovar. Škola. Je jedna z největších vzdělávacích sítí na světě. Je to značka, pod kterou funguje základní mateřská škola Maple Bear v Olomouci a zároveň, co je vlastně na tom to nejdůležitější, je to značka z Kanady, která přináší do těch lokálních vzdělávacích systémů příklady dobré praxe toho kanadského vzdělávacího systému.
1: Kdybych vám přišel jako rodič budoucího prvňáčka, tak v čem poznám největší rozdíl v Maple Bear oproti běžné základní škole?
2: Pořád jsme česká škola, ale jsme bilingvní škola, čili u nás se všechno učí dvojazyčně. Děti se učí matematiku jak v anglickém jazyce, tak v českém jazyce, tak stejně třeba výtvarnou výchovu. Pro nás je třeba velmi důležitá komunikace, sebehodnocení, které potom jako vede k tomu sebepoznání se, dovednosti pro spolupráci, dělání kompromisu a podobně.
1: A také se k nám doneslo, že olomoucká Maple Bear má novou budovu základní školy. Kde a kdy se do ní můžeme podívat?
2: Jsme na třídě kosmonautů v BA Campusu. Ta budova vznikla ve spolupráci designérů značky Maple Bear, ale potom v neposlední řadě, a to je to nejdůležitější, těch pedagogů, čili my jsme vytvořili opravdu školu, která podněcuje ty studenty a opravdu je stimuluje tak, aby to vzdělávání bylo kvalitní. Můžete se k nám přijít podívat 21. října. Máme den otevřených dveří. V rámci toho dne vám ukážeme modelovou třídu. Možná vás seznámíme i právě s těmi odlišnostmi od té běžné veřejné školy.
1: Dnes se s námi vysílá také ředitel základní školy Maple Bear v Olomouci Lukáš Ondruch. Pane řediteli, děkujeme za rozhovor i za inspiraci naslyšenou.
2: Já vám děkuju. Naschledanou.
1: Reklamní rozhovor končí a my jdeme na další hity.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Implantologické centrum GumCare v Olomouci rozšiřuje kliniku a přijímá nové pacienty. Nabízíme dentální hygienu, implantáty i bělení zubů. Najdete nás na Palackého v budově magistrátu. Svítíme modře. Navštivte gumcare.cz.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90 až do 20. října. Kaufland.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Ahoj, tady Domča z čokoládovny Troubelice. Zvu vás na náš tradiční jarmark v sobotu 17. října. Můžete se těšit na spoustu dobrot, regionální výrobky a zábavu pro děti. Přijďte ochutnat pravou čokoládu. Tak v sobotu 17. října v čokoládovně v Troubelicích.
7: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
8: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
7: Dnes musíte vybrat.
8: Mám tady pro vás předvýběr a
7: rozšíříme.
9: Dvojnásobíme investice.
8: Přijmete to riziko?
7: Ale je to na vás.
10: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
11: Rybářství Horák Nová Dědina pořádá tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova. Pestrý hudební program, možnost zakoupení živých ryb, bohatá rybí tombola, rybí speciality a zábavné atrakce. Od pátku 16. do neděle 18. října od 9 hodin. Tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova.
12: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
13: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
12: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamerách.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin. Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
2: Děkujeme, že nás posloucháte. Začínají zprávy. Zavítáme nejprve na Olomoucko. Policie odložila prověřování starostky Majetína Miroslavy Zavadilové v souvislosti s květnovým kyberpodvodem. Připomeneme, že pachatelé vydávající se za policii a Českou národní banku vylákali přístup k převodům z účtů a ukořistili asi 4 miliony korun. Starostka se podle vyšetřovatelů trestného činu nedopustila. Obec Majetín podala proti tomuto rozhodnutí stížnost, ale státní zastupitelství je zamítlo. Rozhodnutí je tak pravomocné. Obec nyní řeší náhradu škody. Novinky pro cyklisty v Přerově. Cyklostezku mezi ulicemi U Žebračky a Lipnická čeká od pondělí 19. do středy 21. října oprava. A proč? Asfaltový povrch cyklostezky narušily kořeny okolních stromů. Úprava dopravního režimu v Kroměříži. V ulicích Smetanová, Usípek a Štěchovice začne od soboty 17. října platit jednosměrný provoz, a to směrem od ulice Generála Svobody. Cílem je zklidnění dopravy u základní školy Usípek. Paliva v Česku zdražují. Ministerstvo financí na dnešek zvýšilo cenové stropy paliv, které stát zavedl ke snížení už delší dobu vysokých cen. Strop nafty vzrostl o 25 haléřů na maximálně 48 korun 61 haléřů za litr a strop benzínu o 36 haléřů na maximálně 47 korun 21 haléřů za litr.
1: Sport.
2: Česká reprezentace v inline hokeji zvládla vítězně i své poslední čtvrté utkání v základní skupině B na mistrovství světa v Paraguaji. Přemohli jsme 4-0 Kolumbii a jsme první ve skupině a jdeme do vyřazovací fáze.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
3: Mlhy v říjnu, sněhy v zimě, to je pronostika na tento měsíc. Podle ní bychom se mohli těšit na zimní sněhovou nadílku. Třeba zrovna zítra ráno nás totiž lokálně čekají mlhy. Přes den se nám ale rozjasní a můžeme se těšit na polojasnou oblohu. Rtuť teploměru vystoupá k 12 až 16 stupňům. Deštník zítra můžeme nechat doma.
0: Rádio Metropole za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez komplikací, jen stále připomínám odstavené auto na krajnici na nájezdu na dálnici D46 z ulice Brněnská. Bouračku vyšetřuje policie na Šumpersku v Novém Malíně na průtahu u sochy svatého Jana Nepomuckého. Probíhá tady vyšetřování nehody, jeden jízdní pruh je uzavřen. Hlásíte nám taky policejní hlídky, pomáhají a chrání v Olomouci, v ulici Na Střelnici, v Otrokovicích, v ulici Zlínská. Potkat ji můžeme taky na silnici 50 při průjezdu kolem Buchlovic. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
4: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie.

0: Do pohody dnešního dne vám posíláme na naší vlně další hit. Máme středu 14. října a na dnešek připadá Národní den desertů, takže dneska desert po každém jídle a nemusíme z toho mít vůbec žádné výčitky. My budeme pokračovat ve hraní našich hitů a v této hodině omrkneme i regionální zpravodajské portály.
1: Objevte Melory Aqua & Spa na Dolní Moravě. Vodní svět s tobogány, vyhřívané bazény a působivý saunový svět s výhledy na hory. Více na melory.cz.
2: MLS Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Nahané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. MLS Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. mls.cz.
3: Dnešní doba spěchá, tak co na chvíli zpomalit, vrátit se o 30 000 let zpět? V mladických jeskyních objevíte místo spojené s životem pravěkých lidí. Je to cesta pod zemím, bohatá historie, jedinečné archeologické nálezy. Vydejte se na cestu do pravěku v mladických jeskyních. Těšíme se na vás.
4: Fíha, šoksede, to je to nový kargo.
5: Jo.
4: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
5: Co mě zrovna napadne?
6: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
7: Dva McPops nestačí? Dobře. V McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
8: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
9: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
10: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
11: Už jako malý jsem se rád válel po zemi. Zůstalo mi to až doteď.
12: Přijďte se podívat, jak olomoucký golman vychytá všechny střely hráčů z Karlových Varů. Extraligové utkání startuje tento pátek v 18 hodin.
11: Vy se proto doma neválejte a pojďte na hokej. Buďte naším šestým hráčem.
12: Jsme v tom všetci spolu.
11: A i ty jsi jedním z nás. Zdraví Mati Machovský, brankář HC Olomouc.
13: Posloucháš? Radio Metropole.

Rádio Metropole a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek. Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Na našem rádiu vám chceme šetřit čas, čteme za vás regionální zprávy, abyste vy nemuseli. Víme, o čem se píše. Zmatená, zmrzlá, ale živá. Pohřešovanou seniorku našli živou 32 kilometrů od domova. Sama neví, jak se tak daleko dostala. Detaily píše Olomoucký Report. Obyvatelé Dluhonic u Přerova by se mohli už brzy dočkat zmírnění hluku z D1. Už v říjnu začne instalace protihlukového opatření. O tom píše Přerovský deník. Ministerstvo dopravy oznámilo výběr firmy, která postaví dálnici D35 z Mohelnice do Opatovce. Kdo zakázku získal, to se dočteme na Šumperském reji. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
2: Rádio Metropole.
3: S námi se nemusíš bát, že se každou chvíli spustí otravná reklama na předplatné.
4: My ty reklamy sice máme, ale díky nim ušetříš.
2: Metropole. Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv. IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
5: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
6: Slyšel jsi, že Pepin slaví 20 let a přifoukl pizzu o 4 cm?
7: 4 cm? To ani nepoznáš!
6: Pozor! 4 cm jsou 28,34% pizzy navíc! To už fakt poznáš! Otestuj to i ty na pepinovapizza.cz. Pepinova pizza. Na velikosti prostě záleží.
8: Zbláznili jste se?
9: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
10: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 15 hodin. Nově v Olomouci. E-shop Globus. V říjnu navíc od pondělí do středy. Doprava zdarma. Nakupujte pohodlně online na globusonline.cz.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Sehnali jsme pro vás další informace. Památky v Olomouci ozdobené květinami k vidění jsou právě teď až do neděle. Během oblíbené akce Rozkvetlé památky spatříme speciální květinovou výzdobu ve Vile Primavesy, v kostele svatého Michala nebo v kapli Božího těla.
4: Šumpersko aktuálně.
3: Kam pak jedete s tím kratomem? Celníci u Šumperka minulý týden odhalili 34 kilo této psychomodulační látky v osobním autě při kontrole. Řidič a spolujezdec tvrdili, že látku koupili přes aplikaci. Co pak s nimi bude?
5: Případ je prověřován pro podezření z neoprávněného nakládání s psychomodulační látkou. V případě prokázání viny hrozí podezřelým až 2 roky odnětí svobody. Samotné držení legálně zakoupeného kratomu pro osobní potřebu není automaticky protiprávní. Vždy se však posuzuje množství, původ látky, účel a další okolnosti případu.
3: Říká mluvčí celníků David Kubenc. Otevřený ještě zůstane tunel Hřebeč na silnici 35 u Moravské Třebové. Uzavírka se odkládá na 14. až 17. listopadu. Připomeneme, že důvodem plánovaného omezení provozu je testování a revize protipožárního bezpečnostního systému v tunelu. V Česku máme chuť létat. Počet soukromých pilotů tu vzrostl podle Úřadu pro civilní letectví na 4361, což je asi o tisícovku víc než před 5 lety. Roste i počet malých letadel v Česku. Aktuálně jich tu máme v republice registrovaných přes 3300, píší novinky.cz. A my vletneme na ledovou plochu hokejové Maxaligy. Dnes se hraje její 12. kolo a do akce jdou i kluby z našeho regionu. Přerovští Zubři hrají venku s Jihlavou a Zlínští Berani doma se Sokolovem. Obě utkání začínají v 17.30.
0: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.

0: Konce pracovního týdne v našem regionu na stupni 1, tedy na té nejnižší zátěži, která nikoho neohrožuje. Víme, jak bude. Zítra počítáme na Olomoucku s teplotami okolo 15 stupňů Celsia a převážně s polojasnou oblohou. Podobně bude počasí vypadat taky v pátek. V sobotu i nadále teploty do 15 stupňů, ale taky vyšší oblačnost a dešťové přeháňky.
1: Nová automička IMO u OC Hana v Olomouci vedle benzínky Tesco. Mytí za 5 minut, otevřeno každý den od 8 do 20 hodin. IMO, máme otevřeno.
2: Rádio Metropole, za volantem.
0: Rychlé dopravní zprávy, začínáme u Bystřice pod Hostýnem, kde se vyšetřuje nehoda osobního auta a zvířete směrem na Bílavsko. Nicméně opatrně se zde dá projet. Nehoda dvou osobních aut se potom vyšetřuje i v Olomouci na ulici Za nemocnicí. Jeden jízdní pruh je zde uzavřen, ale i tady se řidiči bez problému dostanou. A do třetice dvě osobní auta v sobě taky v Tlumačově na ulici Skály. Ani zde to ale nemá na plynulost provozu vliv. No a kde si dát s 15. hodinou pozor na policejní hlídky? Právě teď v Olomouci na Pražské a taky Velkomoravské ulici, na D1 za exitem Lipní Kloučka, taky na exitu Hranice anebo v Bruntálu na Staroměstské. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Radio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
3: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.

0: osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Martin Škurek a my se ptáme. Přednášky, semináře a každodenní kontakt se studenty. V čem vás mladá generace inspiruje? Co se vám na ní líbí?
1: Co mě na nich překvapuje, mám na nich rád a doopravdy je to obdivující, tak je ta svobodu myslnost. To my jsme neměli. My, generace čtyřicátníků, pokud se nám něco řeklo pan učitel, paní učitelka, tak by jsme to bez výhrad respektovali. Pokud jsme byli někam postaveni, tak jsme tam stáli 4 hodiny a pan učitel a paní učitelka nás našli. Ti mladí jsou jiní a zaplať pánu bohu za to, že takoví jsou, protože oni se zejména ptají po podstatě věcí. Ptají se proč, k čemu mi to bude, co s tím můžu udělat. Ptají se i mě, takže já takhle musím samozřejmě reagovat. A my takový jsme doopravdy nebyli. Takže myslím si, že tohle to je jejich veliké, veliké plus.
0: Říká Martin Škurek. Děkujeme.
2: Showbiz. Rychlý drby. Velká jména.
3: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.
4: Radio Metropole, tak to je muzika a energie. A taky informace ze světa celebrit a ze světa showbiznisu. Pojďme na to. Martina Pártlová se zasnoubila se svým dlouholetým partnerem o 14 let mladším muzikantem Josefem Vařekou alias Josím, zpěvákem kapely Koblížci a členem Valda Gangu. Radostnou novinku oznámila zpěvačka na sociálních sítích, kde se pochlubila společnou fotografií, no a připojila dlouhý seznam ironických poznámek k žádosti o ruku. Neodpustila si ani vtip o tom, že už si musí začít zkoušet nový podpis, tak gratulujeme a jdeme dále. Teď je tu smutná zpráva. Americký herec RJ Mitt, který se proslavil rolí syna Waltera Whitea v seriálu Perníkový táta Breaking Bad, zemřel ve věku 34 let. Jeho seriálový otec Bryan Cranston se s ním rozloučil dojemným vzkazem. Přiznal, že spolu ještě před několika týdny plánovali oběd. No a zprávu o jeho úmrtí potvrdili zástupci herce stejně jako informace, že šlo o sebevraždu. Podrobnosti o okolnostech smrti ale nebyly zveřejněny. No a ještě jedna zpráva nakonec. Kdo by to byl řekl, že David Beckham se svými 183 cm bude někdy působit doslova jako trpaslík. Tak přesně to se ovšem stalo o víkendu v čínském Macau, kam vyrazila bývalá fotbalová legenda na basketbalový zápas v rámci právě probíhajících příprav na NBA China Games. Fotografie Davida vedle čínského obra Yao Minga obletěli internet rychlostí blesku a lidé nešetří vtipnými komentáři, tak pokud máš Beckhama rád, určitě si to vygoogli, je to fakt vtípek. Tak to jsou celebrity na Metropoli a už teď další várka muziky a energie.
2: Svět celebrit bez filtru, jen na Metropoli.
3: Radio Metropole.

0: pohodovou středu vám i nadále přeje naše rádio. Doufáme, že máte skvělou náladu. Pracovní týden je v polovině a my v této hodině pozveme taky na ty nejakce, které se v našem regionu konají. Díky za poslech a držte vlnu.
1: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v Kik. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
4: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
5: Veď predsa, že sa radovať smie.
4: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
6: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
4: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
7: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K velkoprostorovým vozům Ford Tourneo teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
8: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
9: V sobotu se znovu rozsvítí světla v Andrově fotbalové katedrále. Pátá Sigma hostí druhý Slovan Liberec, který má bodově na dostřel. Přijď také ty na Andrák. Pojď tlačit Sigmu za výhrou a tabulkou vzhůru. SK Sigma Olomouc, Slovan Liberec. Sobota 17. října v 18 hodin na Andrově stadionu.
10: Radio Metropole.
11: Radio Metropole.

jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.

0: chceš studovat obor sociální činnost v krajském městě v prostředí plném empatie a porozumění? Střední škola profesora Vejdovského v Olomouci ti nabízí maturitní studium se zaměřením na skvělou praktickou i teoretickou přípravu. Díky speciálně pedagogickému zázemí školy získáš jedinečný vhled do péče o lidi se speciálními potřebami i zdravotním handicapem. Naučíš se organizovat volnočasové aktivity, poskytovat osobní asistenci i řešit náročné životní situace. Získáš maturitu, skvělý základ pro další studium i vysokou hodnotu na trhu práce. Mrkni na vejdovského.cz a přihlas se do Olomouce. Řemeslo žije a poctivá práce je cool. Pojď studovat obor sociální činnost.
1: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Taky dneska víme, kde se spolu pobavíme. Zveme například do Olomouckého divadla Tramtárie. Dneska jsou tady Matky na tripu, v pátek kabaret Nahatý Shakespeare. Jinak v Olomouci taky máme rozkvetlé památky až do neděle. Krásná floristická výzdoba je například ve vile Primavesi anebo v kostele svatého Michala. V Hranicích se zase chystá panelová výstava sakrálních památek Kamenné nebe na Přerovsku. Vernisáž je ve čtvrtek na Staré radnici. V Zábřehu zase bude ve čtvrtek hodně veselo, dorazí totiž Jiří Krhut a jeho varieté. A v pátek má v zábřežském kulturáku koncert Kateřina Marie Tichá s kapelou Benjis. Tak si vyberte z našich tipů a bavte se co nejlépe.
1: Rádio Metropole, kam vyrazit?
3: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
4: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
5: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.

0: nežije.
1: Rybáři Tovačov vás zvou tento víkend na tradiční výlov hradeckého rybníka. Od božího rána kromě zajímavé podívané a bohatého programu pro vás budou připraveny rybí speciality z českého kapra, tolstolobika, štiky, amura, pstruha a dalších chutných sladkovodních ryb. Objednali jsme hezké počasí, tak dojeďte na výlov hradeckého rybníka do Tovačova.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
2: No nekecej.
4: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
5: Vaše cesta začíná u Motomorava, jediného autorizovaného prodejce vozů Citroën a Opel. Brněnská 57, Olomouc.
6: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
7: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
6: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: Rádio Metropole. Metropole. Bylo 16 hodin.
1: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
0: Rádio Metropole, Olomoucký report.
2: Informace pro vás, ať víte, co se děje. Připomínáme případ z Olomouce, který se stal v neděli v tramvaji. Cyklista, který byl s jízdním kolem z tramvaje vykázán, v rozhorčení hodil kus kola po řidičce. Událost je dál v šetření, ale pojďme si ujasnit, co do vozů městské hromadné dopravy v Olomouci nesmí. Dopravní podnik města Olomouce zakazuje přepravu jízdních kol, elektrokol a velkých neskládacích koloběžek nebo elektroběžek, plus předmětů překračujících povolené rozměry. Podrobnosti najdeme nyní v aktuálním článku na webu report.cz. Psí hvězda policie v Olomouckém kraji odchází do důchodu. Známý německý ovčák Umpa Lumpa má zítra poslední službu. Pak bude hlavně na gauči. U policie v Olomouckém kraji slouží od roku 2020 a dopadl 46 pachatelů a 22 osob v celostátním pátrání. Píše o tom deník.
0: Prostějov aktuálně.
2: Mistrovství Evropy bude hostit Prostějov. Tento pátek tu odstartuje základní skupina evropského šampionátu v korfbalu. Čeští reprezentanti této dynamické míčové hry se utkají v hale Sportcentra postupně s Irskem, Anglií a Walesem. Cestovní rekord mimo planetu Zemi. Průzkumné vozítko Perseverance překonalo rekord v ujeté vzdálenosti na jiném vesmírném tělese. Na Marsu urazilo už 45 km a 200 metrů. Překonalo tak dosavadní rekord vozítka Opportunity z let 2004 až 2018.
0: Sport.
2: Poslední kolo základní části hokejové ligy mistrů čeká ještě dva české kluby. Po včerejší výhře Pardubice 2-1 v prodloužení nad švédským Växjö se dnes v šestém kole soutěže předvede od 17.30 Plzeň proti finskému týmu Saipa Lappeenranta a Liberec hraje od 19.45 se švýcarským Davosem. Na našich vlnách uslyšíte výsledky.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
3: Jak to bude na Olomoucku vypadat ve čtvrtek? Počítáme většinou s polojasnou oblohou. Ráno se mohou objevit mlhy a nejvyšší teploty se budou přes den pohybovat mezi 12 a 17 stupni Celsia ve stínu. Okolo 15 stupňů nám potom budou teploměry ukazovat taky v pátek a v sobotu. Pátek i nadále polojasný, sobota pak s vyšší oblačností a s dešťovými přeháňkami.
0: Rádio Metropole za volantem.
3: Bourá se v Olomouci na Pavlovické ulici, jedná se o nehodu osobního auta a nákladňáku a projet se dá bez zdržení. No a připomínáme i nehodu na dálnici směr Mohelnice mezi exity Křelov a Unčovice. Je tu odstavené osobní auto a neprůjezdný pravý jízdní pruh. Policejní hlídka je potom se 16. hodinou v Přerově na Lipnické ulici, v Kroměříži na Kojetínské a nebo na D640 na exitu Prostějov sever. Ať už máte namířeno kamkoliv, dobře dojeďte.
4: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
0: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Top osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Petr Vrána a my se ptáme, máte nějaký koníček nebo vášeň, o které většina lidí z vašeho okolí vůbec neví?
1: Tak možná to tak nevypadá, ale jsem celoživotní sportovec. V mládí jsem hrál basket, ten hrají dodnes se staršíma pánama. Hrají intenzivně tenis, mám rád zimní sporty, takže jako bylo hodně sportu jsem vyzkoušel, vždycky jsem se dostal, řekl bych, na průměrnou, možná někde trošku nadprůměrnou úroveň, ale sport mě opravdu celý život baví.
0: Jaká je nejlepší rada do života, kterou jste kdy dostal třeba od rodičů, prarodičů či přátel a která vás dodnes provází?
1: Já jsem měl velmi krásné dětství a samozřejmě měl jsem kolem sebe rodiče, tetu, strejdu, prarodiče a celá rodina kladla velký důraz jednak na vzdělávání a jednak na volný čas, sport a tak dále. Takže nás, mě a i třeba bratrance, nás rodina vedla ke sportu, proto jsme dělali třeba tu košíkovou. Samozřejmě chtěli, aby jsme se uplatnili pak v tom praktickém životě, takže bylo důležité pro rodinu, aby jsme měli kvalitní vzdělání, což si myslím, že se nějakým způsobem podařilo.
0: Říká Petr Vrána. Děkujeme.

0: 14. říjen pokračuje na našich vlnách s dobrou náladou. Ať už děláte cokoliv, doufáme, že u toho máte úsměv na tváři. Mimo další krasojízdu těch největších hitů si posvítíme v této hodině taky na životní styl. Zůstaňte na naší vlně.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona, litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
2: Už jako malý jsem se rád válel po zemi. Zůstalo mi to až doteď.
3: Přijďte se podívat, jak olomoucký golman vychytá všechny střely hráčů z Karlových Varů. Extraligové utkání startuje tento pátek v 18 hodin.
2: Vy se proto doma neválejte a pojďte na hokej. Buďte naším šestým hráčem.
3: Jsme v tom všetci spolu.
2: A i ty jsi jedním z nás. Zdraví Mati Machovský, brankář HC Olomouc.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Rybářství Horák Nová Dědina pořádá tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova. Pestrý hudební program, možnost zakoupení živých ryb, bohatá rybí tombola, rybí speciality a zábavné atrakce. Od pátku 16. do neděle 18. října od 9 hodin. Tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova.
6: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
7: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
8: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter, již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
9: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
10: Posloucháš? Radio Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Taky se vám s příchodem chladných dnů nechce soukat do těsných džínových kalhot? Máme tady pro vás skvělou zprávu. Hlavním trendem letošní podzimní sezóny je totiž takzvaný grandpa core, neboli styl našich dědečků a babiček. Ano, nosí se přesně to, co známe od prarodičů, tedy poctivé pletené vesty, hřejivé manchesteráky, velké oversize svetry a volná saka. A co se týče barev, zapomeňte na nudnou černou. Podzim ovládá čokoládová hnědá a taky skořicová. Takže pravidlo letošního podzimu zní, čím měkčí a vrstvenější outfit máme, tím víc jsme in. A navíc nám nebude foukat za krk a na záda. Tak si připravíme teplý svetr a užíváme si podzim v pohodlí a s naším rádiem.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
3: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
4: Implantologické centrum GumCare v Olomouci rozšiřuje kliniku a přijímá nové pacienty. Nabízíme dentální hygienu, implantáty i bělení zubů. Najdete nás na Palackého v budově magistrátu. Svítíme modře. Navštivte gumcare.cz.
5: Rybáři Tovačov vás zvou tento víkend na tradiční výlov hradeckého rybníka. Od božího rána kromě zajímavé podívané a bohatého programu pro vás budou připraveny rybí speciality z českého kapra, tolstolobika, štiky, amura, pstruha a dalších chutných sladkovodních ryb. Objednali jsme hezké počasí, tak dojeďte na výlov hradeckého rybníka do Tovačova.
6: www.podlahypoker.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Poker v Olomouci Slavonině, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
7: Ahoj, tady Domča z čokoládovny Troubelice. Zvu vás na náš tradiční jarmark v sobotu 17. října. Můžete se těšit na spoustu dobrot, regionální výrobky a zábavu pro děti. Přijďte ochutnat pravou čokoládu. Tak v sobotu 17. října v čokoládovně v Troubelicích.
8: Zlato, co máš dneska v plánu?
9: No přece všechno.
10: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
11: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
0: Posloucháš?
12: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 17 hodin. Nově v Olomouci. E-shop Globus. V říjnu navíc od pondělí do středy. Doprava zdarma. Nakupujte pohodlně online na globusonline.cz.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Děkujeme, že nás posloucháte. Začínají zprávy. Zavítáme nejprve na Olomoucko. Policie odložila prověřování starostky Majetí na Miroslavy Zavadilové v souvislosti s květnovým kyberpodvodem. Připomeneme, že pachatelé vydávající se za policii a Českou národní banku vylákali přístup k převodům z účtů a ukořistili asi 4 miliony korun. Starostka se podle vyšetřovatelů trestného činu nedopustila. Obec Majetín podala proti tomuto rozhodnutí stížnost, ale státní zastupitelství je zamítlo. Rozhodnutí je tak pravomocné. Obec nyní řeší náhradu škody. Novinky pro cyklisty v Přerově. Cyklostezku mezi ulicemi U Žebračky a Lipnická čeká od pondělí 19. do středy 21. října oprava. A proč? Asfaltový povrch cyklostezky narušily kořeny okolních stromů. Úprava dopravního režimu v Kroměříži. V ulicích Smetanová, Usípek a Štěchovice začne od soboty 17. října platit jednosměrný provoz, a to směrem od ulice Generála Svobody. Cílem je zklidnění dopravy u základní školy Usípek. Paliva v Česku zdražují. Ministerstvo financí na dnešek zvýšilo cenové stropy paliv, které stát zavedl ke snížení už delší dobu vysokých cen. Strop nafty vzrostl o 25 haléřů na maximálně 48 korun 61 haléřů za litr a strop benzínu o 36 haléřů na maximálně 47 korun 21 haléřů za litr.
1: Sport.
2: Česká reprezentace v inline hokeji zvládla vítězně i své poslední čtvrté utkání v základní skupině B na mistrovství světa v Paraguaji. Přemohli jsme 4-0 Kolumbii a jsme první ve skupině a jdeme do vyřazovací fáze.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
0: Rádio Metropole. Na sebe.
3: 18 hodin a 3 minuty, tak to je čas dnešního západu slunce pro Olomouc. Zítra potom sluníčko v našem regionu vyjde v 7 hodin a 19 minut. Jinak nás čeká čtvrtek ve znamení polojasné oblohy a teploty okolo 15 stupňů. Podobně naměříme taky v závěru pracovního týdne a v první polovině víkendu. Pátek i nadále hlavně polojasný, sobota pak s dešťovými přeháňkami a s vyšší oblačností.
1: Nová automička IMO u OC Hana v Olomouci vedle benzínky Tesco. Mytí za 5 minut, otevřeno každý den od 8 do 20 hodin. IMO, máme otevřeno.
0: Rádio Metropole, za volantem.
3: Bourá se na Pavelkově ulici v Olomouci, jde o nehodu osobního auta a nákladňáku, ale už se to došetřuje a průjezd je bez problému. No a kde si dát pozor po cestě z práce na pokutu? Se 17. hodinou je hlídka hlášená ve Vyškově na Brněnské, taky na D1 směr Přerov za exitem Lipní Kloučka a nebo ve Svitavách u Tří mostů. Přejeme šťastnou cestu a dobře dojeďte.
4: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Na našich vlnách je to co song to hit a my vám přejeme pěknou středu. Zdravíme každou Agátu a přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku. V této hodině prozradíme v kalendáři taky, kdo dnes sfoukne svíčku na narozeninovém dortu. Vydržte na vlně.
1: Brašovské aragonitové jeskyně jsou jedinečným evropským systémem. Vznikl působením atmosférických a minerálních vod, vystupujících z obrovských hloubek ve vápencích. Uvidíte vzácný aragonit, raftové stalagmity, sintrové povlaky, ale neuvidíte to, když nepřijdete. A to by byla škoda.
2: MLS Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Nahané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. MLS Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. mls.cz.
3: Objevte Melory Aqua & Spa na Dolní Moravě. Vodní svět s tobogány, vyhřívané bazény a působivý saunový svět s výhledy na hory. Více na melory.cz.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
5: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
6: Co se nejlepší?

0: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
1: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
2: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 tisíce korun. UniCredit Bank.
3: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
4: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
3: No nekecej.
5: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
6: Vaše cesta začíná u Motomorava, jediného autorizovaného prodejce vozů Citroen a Opel. Brněnská 57, Olomouc.
7: Rádio Metropole.
8: Metropole.
7: Jo.

0: kámoši, kteří ti dělají společnost, ať už si kdekoliv. OK, automatické hudební streamy jsou fajn, ale my ti občas i něco řekneme. A to se cení.
1: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Máme tady středu, 14. října, je takzvaný papučový den na podporu klasických i mobilních hospiců v rámci projektu Dožít doma.cz. Takže vyfotíme se v papučích a sdílíme tohle důležité téma dál. Narozeniny má dneska supermodelka Daniela Peštová, taky kráska, která vyhrála Miss v roce 98, to je Kateřina Stočesová. A ročník 1992 je zápasník MMA Jiří Procházka. Narozeniny má dnes také britský hudebník Cliff Richard a svátek má každá Agáta. Tak všechno nejlepší a my už posíláme taky dnešní sváteční hymnu.
2: Detektivko, máme případ.
3: Co se stalo?
2: Někdo dneska slaví svátek.
3: Máme podezřelou?
2: Máme. Agátu!
3: Tak jí okamžitě pogratulujte!
2: 14. října slaví...

0: případ vyřešen!
1: Agáty, všechno nejlepší.
2: Metropole právě dnes.
3: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
4: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
5: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
4: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
3: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
4: No, to určitě.
6: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek s měkkým i a dvojitým V, CZ.
7: To jsi slyšela, že Pepin má o 4 centiáky větší průměr než picař od vedle.
8: No nekecej, 4 centiáky navíc? To musím hned vyzkoušet.
7: Neváhej a přesvědč se i ty na pepinovapizza.cz, protože 40 ty už fakt poznáš. Pepinova pizza. Na velikosti prostě záleží.
9: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
10: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
11: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
12: Na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na Ticketlife.cz.
13: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
14: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
15: Zbláznili jste se?
16: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Maybelix. Buďte in.
17: Rádio Metropole.
18: Tvoje odpoledne.
17: Tvoje rádio.
18: Metropole.

0: Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u zpráv. Projekt multifunkční arény v Olomouci na Velkomoravském po převzetí územní skupinou Creditas končí. Investor uvedl, že s halou nepočítá a zaměří se na ekonomicky udržitelná řešení lokality, píše o tom report.cz. Lídr hnutí STAN v Olomouci Marek Zelenka, který dává dohromady novou vládní koalici města, záměr na stavbu nové haly označil pro ČT za odepsaný. Olomouc si tak dál musí na hokej vystačit se 78 let starou plecharénou. Ještě k povolebním vyjednáváním v Olomouci. O vzniku nové koalice jedná hnutí STAN s Lidovci pro Olomouc společně a milujeme Olomouc. Současná primátorka za ANO, které volby v Olomouci vyhrálo, oznámila, že hnutí ANO jde v hanácké metropoli do opozice.
4: Bohužel tedy ostatní strany naše vítězství neakceptovaly a složili vlastně koalici bez nás, takže my v této nové koalici nebudeme. Ale odcházíme se styčenou hlavou, protože jsme si vědomi toho, že jsme opravdu odpracovali hodně práce. No a my budeme konstruktivní a nesmlouvavou opozicí.
3: Oznámila primátorka města Olomouce Miroslava Ferancová. Výsledky voleb jsou schválené, ale lze je napadnout. Až do 23. října je možné se obrátit na správní soudy se stížnostmi na zvolení některého z kandidátů v letošních obecních nebo senátních volbách.
0: Sport.
3: Další výhra pro elitní tenistku a olomouckou rodačku Karolínu Muchovou na turnaji WTA ve Wuhanu. Dokázala si poradit 2-1 na sety s Američankou McNellyovou a postoupila do třetího kola. V něm se střetne s Ruskou Schneiderovou.
2: Rádio Metropole, to na sebe.
5: Začínáme pohledem na biopředpověď, která by měla být minimálně do konce pracovního týdne v našem regionu na stupni 1, tedy na té nejnižší zátěži, která nikoho neohrožuje. Víme, jak bude. Zítra počítáme na Olomoucku s teplotami okolo 15 stupňů Celsia a převážně s polojasnou oblohou. Podobně bude počasí vypadat taky v pátek. V sobotu i nadále teploty do 15 stupňů, ale taky vyšší oblačnost a dešťové přeháňky.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Bourá se na Alšově ulici v Šumperku, jde o nehodu dvou osobních aut a dá se tudy projet bez záseku. Bourá se i na dálnici z Vyškova na Olomouc před exitem Olšany u Prostějova, i zde to ale nemá na plynulost provozu vliv. No a omrkneme i policejní hlídky. Pozor na D55 mezi exity Hulín Východ a Otrokovice Sever, v Olomouci na Velkomoravské a taky v obci Valchov. Přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie. It's Friday.

0: námi můžeš nostalgicky zaspomínat na staré dobré časy, kdy se kazety přetáčely tuškou a rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.
1: Metropole.

0: středu trávíte s námi. Díky za to. My budeme pokračovat a i nadále vám na vylepšení 14. října hrát naše hity a v této hodině se budeme bavit taky o českém školství. Počkejte si na to.
1: MLS Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Nahané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. MLS Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. mls.cz.
2: Slyšel jsi, že Pepin slaví 20 let a přifoukl pizzu o 4 cm?
3: 4 cm? To ani nepoznáš!
2: Pozor! 4 cm jsou 28,34% pizzy navíc! To už fakt poznáš! Otestuj to i ty na pepinovapizza.cz. Pepinova pizza. Na velikosti prostě záleží.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
5: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavělo.
6: Už jako malý jsem se rád válel po zemi. Zůstalo mi to až doteď.
7: Přijďte se podívat, jak olomoucký golman vychytá všechny střely hráčů z Karlových Varů. Extraligové utkání startuje tento pátek v 18 hodin.
6: Vy se proto doma neválejte a pojďte na hokej. Buďte naším šestým hráčem.
7: Jsme v tom všetci spolu.
6: A i ty jsi jedním z nás. Zdraví Mati Machovský, brankář HC Olomouc.
8: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
9: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
10: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
9: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Radio Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme na startu dalšího reklamního rozhovoru, díky kterému možná budeme mít spokojenější děti a díky tomu budeme spokojenější i my rodiče. Pomůžeme vám vybrat školu, a ne jen tak ledajakou. Na studiové lince vítáme ředitele základní školy Maple Bear v Olomouci Lukáše Ondrucha. Pane řediteli, dobrý den.
2: Dobrý den, já zdravím vás, ty vaše posluchače.
1: Možná nás teď poslouchají rodiče, kteří název Maple Bear slyší úplně poprvé. Co to je Maple Bear? Jak to u vás funguje?
2: Maple Bear, jak správně říkáte, někdo tomu říká Maple Beer, ale opravdu nejsme pivovar. Škola. Je jedna z největších vzdělávacích sítí na světě. Je to značka, pod kterou funguje základní mateřská škola Maple Bear v Olomouci a zároveň, co je vlastně na tom to nejdůležitější, je to značka z Kanady, která přináší do těch lokálních vzdělávacích systémů příklady dobré praxe toho kanadského vzdělávacího systému.
1: Kdybych vám přišel jako rodič budoucího prvňáčka, tak v čem poznám největší rozdíl v Maple Bear oproti běžné základní škole?
2: Pořád jsme česká škola, ale jsme bilingvní škola, čili u nás se všechno učí dvojazyčně. Děti se učí matematiku jak v anglickém jazyce, tak v českém jazyce, tak stejně třeba výtvarnou výchovu. Pro nás je třeba velmi důležitá komunikace, sebehodnocení, které potom jako vede k tomu sebepoznání se, dovednosti pro spolupráci, dělání kompromisu a podobně.
1: A také se k nám doneslo, že olomoucká Maple Bear má novou budovu základní školy. Kde a kdy se do ní můžeme podívat?
2: Jsme na třídě kosmonautů v BA Campusu. Ta budova vznikla ve spolupráci designérů značky Maple Bear, ale potom v neposlední řadě, a to je to nejdůležitější, těch pedagogů, čili my jsme vytvořili opravdu školu, která podněcuje ty studenty a opravdu je stimuluje tak, aby to vzdělávání bylo kvalitní. Můžete se k nám přijít podívat 21. října. Máme den otevřených dveří. V rámci toho dne vám ukážeme modelovou třídu. Možná vás seznámíme i právě s těmi odlišnostmi od té běžné veřejné školy.
1: Dnes se s námi vysílá také ředitel základní školy Maple Bear v Olomouci Lukáš Ondruch. Pane řediteli, děkujeme za rozhovor i za inspiraci. Naslyšenou.
2: Já vám děkuju. Naschledanou.
1: Reklamní rozhovor končí a my jdeme na další hity.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Svět spánku CZ. Dřevo všude, i pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte, není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
4: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
5: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
6: V sobotu se znovu rozsvítí světla v Andrově fotbalové katedrále. Pátá Sigma hostí druhý Slovan Liberec, který má bodově na dostřel. Přijď také ty na Andrák. Pojď tlačit Sigmu za výhrou a tabulkou vzhůru. SK Sigma Olomouc, Slovan Liberec. Sobota 17. října v 18 hodin na Andrově stadionu.
7: Ti kyberšmejdi zas***ni nikdy nespí, ale pan Prokoukl taky ne. Když si nejsi jistý, klikni na panprokoukl.cz. Pomůže, poradí, kyberšmejda odhalí. Ve dne v noci. Panprokoukl.cz. Bezpečný je zdarma pro tebe, prostě pro všechny. Tvůj štít proti kyberpodvodům panprokoukl.cz. Olomoucký kraj a policie dávají stránce panprokoukl.cz 12 bodů z 10.
8: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
9: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
10: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
9: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
11: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.

0: Vaše rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. Co na sebe.
2: Jak to bude na Olomoucku vypadat ve čtvrtek? Počítáme většinou s polojasnou oblohou. Ráno se mohou objevit mlhy a nejvyšší teploty se budou přes den pohybovat mezi 12 a 17 stupni Celsia ve stínu. Okolo 15 stupňů nám potom budou teploměry ukazovat taky v pátek a v sobotu. V pátek i nadále polojasný, sobota pak s vyšší oblačností a s dešťovými přeháňkami.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz. Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Do pohody dnešního dne vám posíláme na naší vlně další hit. Máme středu 14. října a na dnešek připadá Národní den desertů, takže dneska desert po každém jídle a nemusíme z toho mít vůbec žádné výčitky. My budeme pokračovat ve hraní našich hitů a v této hodině omrkneme i regionální zpravodajské portály.
1: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
2: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
3: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Už jako malý jsem se rád válel po zemi. Zůstalo mi to až doteď.
5: Přijďte se podívat, jak olomoucký golman vychytá všechny střely hráčů z Karlových Varů. Extraligové utkání startuje tento pátek v 18 hodin.
4: Vy se proto doma neválejte a pojďte na hokej. Buďte naším šestým hráčem.
5: Jsme v tom všetci spolu.
4: A i ty jsi jedním z nás. Zdraví Mati Machovský, brankář HC Olomouc.
6: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
7: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
6: Dnes musíte vybrat.
8: Mám tady pro vás předvýběr a
6: rozšíříme
8: dvojnásobíme investice. Přijmete
6: to
8: riziko?
6: Ale je to na
9: vás. Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
10: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
11: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona, litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
12: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
13: Veď predsa že sa radovať smiem.
12: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
14: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
12: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
15: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
16: Rybářství Horák Nová Dědina pořádá tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova. Pestrý hudební program, možnost zakoupení živých ryb, bohatá rybí tombola, rybí speciality a zábavné atrakce. Od pátku 16. do neděle 18. října od 9 hodin. Tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova.
17: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 000 korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Na našem rádiu vám chceme šetřit čas, čteme za vás regionální zprávy, abyste vy nemuseli. Víme, o čem se píše. Zmatená, zmrzlá, ale živá. Pohřešovanou seniorku našli živou 32 kilometrů od domova. Sama neví, jak se tak daleko dostala. Detaily píše Olomoucký Report. Obyvatelé Dluhonic u Přerova by se mohli už brzy dočkat zmírnění hluku z D1. Už v říjnu začne instalace protihlukového opatření. O tom píše Přerovský deník. Ministerstvo dopravy oznámilo výběr firmy, která postaví dálnici D35 z Mohelnice do Opatovce. Kdo zakázku získal, to se dočteme na Šumperském reji. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek. Rádio Metropole. Metropole.

0: tvůj večer, tvoje rádio.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Kim Petras je německá zpěvačka, která svou popovou hudbou a chytlavými melodiemi baví fanoušky po celém světě. Její skladby jsou jako ta kamarádka,

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Raye Daltona, zpěváka s hlasem plným radosti a pozitivní energie. Jeho hudba je jako pořádná dávka dobré nálady, která tě donutí vstát a rozhýbat se. Ray je ten typ umělce, co nikdy nesklame a vždycky přinese pořádnou dávku zábavy a emocí. Jeho skladby jsou skvělou společností na párty i na pohodové chvíle s přáteli. Raye Dalton je jako kámoš, kterého prostě chceš mít po svém boku. Zůstaň naladěný, protože na Metropolitě čeká víc podobných muzikantských skvostů.

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a hranice 107 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Představuje se nám Kygo. Norský DJ a producent, který do elektroniky přináší jemné melodie a pozitivní vibrace. Jeho hudba je jako pohodová jízda po letní pláži. Uvolněná, svěží a perfektní na chill i party. Kygo má talent vytvořit skladby, které dokážou uklidnit i rozhýbat. A proto si získal srdce fanoušků po celém světě. Je jako ten kámoš, který vždy přinese dobrou náladu a skvělou atmosféru, kamkoliv přijde. Pokud chceš zůstat v obraze a užít si s námi pohodu, nezapomeň zůstat naladěný na Metropoli, kde tě čekají další skvělé příběhy a hudební perly.
0: You're listening to Palm Tree Radio. Sit back and enjoy the ride.

0: www.svietspanku.cz. Dřevo všude, i pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte, není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svietspanku.cz.
1: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svietspanku.cz.
2: Dnešní doba spěchá, tak co na chvíli zpomalit, vrátit se o 30 000 let zpět? V mladických jeskyních objevíte místo spojené s životem pravěkých lidí. Je to cesta pod zemím, bohatá historie, jedinečné archeologické nálezy. Vydejte se na cestu do pravěku v mladických jeskyních. Těšíme se na vás.
3: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na Ticketlife.cz.
4: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
5: Tohle je Radio Metropole.

Energie. Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska tady uvítáme Eltona Johna, legendu, která změnila hudbu navždycky. Elton je jako král hudebního království. Jeho melodie a klavírní...

0: Kamaráti si u nás poslechne něco svého, ty si tam najdeš to svoje a možná se shodnete i na nějaké oldies hitovce. Spojujeme generace.
1: Metropole.
2: Olé.

0: Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Toma Gregoryho, britského zpěváka s jedinečným hlasem a charizmatem, který si rychle získal fanoušky

Fuj večer. Tvoje rádio. Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska zazáří Teddy Swims. Zpěvák s jedinečným hlasem, který spojuje soul, pop a R&B, dokonalý mix emocí a energie. Jeho hudba je jako ten kamarád, co ti v těžkých chvílích zaspívá přesně to, co potřebuješ slyšet. Teddy Swims má dar dostat tě do nálady a zároveň tě rozhýbat. Jeho styl je osobitý, upřímný a plný citu. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje pořádnou porci hudební.

0: Vaš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 21 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Krásný večer.
1: Tvoje rádio.
0: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Eda Sheerana. Ed je jako ten kámoš, co tě vždycky vyslechne a přinese uklidnění, když to potřebuješ. Jeho

tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Taylor Swift, královnu popu, která umí ze svých příběhů udělat hymny celé generace. Její hudba je jako deník plný emocí. Jednou tě rozbrečí, podruhé ti dá křídla. Taylor je jako kámoška, co má vždycky pravdu, i když ji nechceš slyšet, a ještě ti ji zaspívá. Její styl se vyvíjí jako ona sama. Od country po synthpop. Vždycky autentická, vždycky silná. Zůstaň s námi na Metropoli, protože s Taylor tě čeká hudba, co promlouvá přímo do srdce. Aha.

0: Showbiz, rychlý drby, velká jména.
1: Radio Metropole.
0: Radio Metropole.
2: Radio Metropole, tak to je muzika a energie. A taky informace ze světa celebrit a ze světa showbiznisu. Pojďme na to. Martina Partlová se zasnoubila se svým dlouholetým partnerem o 14 let mladším muzikantem Josefem Vařekou alias Josím, zpěvákem kapely Koblížci a členem Valda Gangu. Radostnou novinku oznámila zpěvačka na sociálních sítích, kde se pochlubila společnou fotografií, no a připojila dlouhý seznam ironických poznámek k žádosti o ruku. Neodpustila si ani vtip o tom, že už si musí začít zkoušet nový

zemřel ve věku 34 let. Jeho seriálový otec Bryan Cranston se s ním rozloučil dojemným vzkazem. Přiznal, že spolu ještě před několika týdny plánovali oběd. No a zprávu o jeho úmrtí potvrdili zástupci herce stejně jako informaci, že šlo o sebevraždu. Podrobnosti o okolnostech smrti ale nebyly zveřejněny. No a ještě jedna zpráva nakonec, kdo by to byl?

0: zápas v rámci právě probíhajících příprav na NBA China Games. Fotografie Davida vedle čínského obra Yao Minga obletěly internet rychlostí blesku a lidé nešetří vtipnými komentáři, tak pokud máš Beckhama rád, určitě si to vygoogli, je to fakt vtípek. Tak to jsou celebrity na Metropoli a už teď další várka muziky a energie.
1: Svět celebrit bez filtru, jen na Metropoli.
2: Radio Metropole.
3: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
4: Veď predsa je, že sa radovať smiem.
3: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
5: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
3: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
6: V sobotu se znovu rozsvítí světla v Andrově fotbalové katedrále. Pátá Sigma hostí druhý Slovan Liberec, který má bodově na dostřel. Přijď také ty na Andrák. Pojď tlačit Sigmu za výhrou a tabulkou vzhůru. SK Sigma Olomouc, Slovan Liberec. Sobota 17. října v 18 hodin na Andrově stadionu.
7: 30 rokov na scéně, No Name O2 Arena.
8: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
2: Tohle je
1: Rádio Metropole.

Tady je tvoje metropole. Dneska se těš na Topika, německého DJe a producenta, který svými chytlavými housebeaty ovládl taneční scény. Jeho hudba je jako ten kámoš, co ti na mejdanu vždycky pustí ten správný track, aby ses nemohl zastavit. Topik je známý svým svěžím stylem plným...

Tady je tvoje metropole. Fat Al Grant je holandský DJ, producent a remixér, který si na taneční scéně vybudoval pevné místo díky svým chytlavým a energickým trackům. Fat dokáže kombinovat silné beaty s melodickými linkami tak, že si jeho hudbu prostě zamiluješ. Připrav se na pořádnou

Tady je tvoje Metropole a dneska tě pozdravuje Sabrina Carpenter, americká zpěvačka a herečka, která kombinuje popové melodie s osobitým stylem. Sabrina umí v písních vyprávět příběhy, které jsou svěží a zároveň plné emocí. Její hudba tě donutí nejen tancovat, ale i zamyslet se. Je to takový kamarád, co tě vždycky podrží,

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a Mohelnice 137 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Ava Max je americká zpěvačka, která do popové scény přináší silný hlas a energii, co tě dostane do varu. Její styl je jako pořád...

Tady je tvoje metropole. Dneska tu máme australskou kapelu Shepherd. Partu sourozenců a přátel, co servírují pop plný radosti, melodií a festivalové energie. Jejich hudba je jako skákání po posteli. Bezstarostná, nakažlivá a vždycky tě rozveselí.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 23 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to trochu rozjedeme.

Radio Metropole. Metropole. Bylo 23 hodin.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Dua Lipu, zpěvačku, která dobývá svět svým silným hlasem a nezaměnitelným stylem. Její hudba je jako energická jízda, co tě nenechá v klidu a rozproudí každou party. Dua Lipa je jako ta kámoška, co vždycky ví, jak ti zvednout náladu a rozsvítit den. Její styl kombinuje moderní pop s nádechem vintage, což z ní dělá hvězdu světového formátu. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože máme pro tebe spoustu dalších hudebních překvapení, která ti rozproudí krev.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme na startu dalšího reklamního rozhovoru, díky kterému možná budeme mít spokojenější děti a díky tomu budeme spokojenější i my rodiče. Pomůžeme vám vybrat školu, a ne jen tak ledajakou. Na studiové lince vítáme ředitele základní školy Maple Bear v Olomouci, Lukáše Ondrucha. Pane řediteli, dobrý den.
2: Dobrý den, já zdravím vás i vaše posluchače.
1: Možná nás teď poslouchají rodiče, kteří název Maple Bear slyší úplně poprvé. Co to je Maple Bear? Jak to u vás funguje?
2: Maple Bear, jak správně říkáte, někdo tomu říká Maple Beer, ale opravdu nejsme pivovar. Škola. Je jedna z největších vzdělávacích sítí na světě. Je to značka, pod kterou funguje základní mateřská škola Maple Bear v Olomouci a zároveň, co je vlastně na tom to nejdůležitější, je to značka z Kanady, která přináší do těch lokálních vzdělávacích systémů příklady dobré praxe toho kanadského vzdělávacího systému.
1: Kdybych vám přišel jako rodič budoucího prvňáčka, tak v čem poznám největší rozdíl v Maple Bear oproti běžné základní škole?
2: Pořád jsme česká škola, ale jsme bilingvní škola, čili u nás se všechno učí dvojazyčně. Děti se učí matematiku jak v anglickém jazyce, tak v českém jazyce, tak stejně třeba výtvarnou výchovu. Pro nás je třeba velmi důležitá komunikace, sebehodnocení, které potom jako vede k tomu sebepoznání se, dovednosti pro spolupráci, dělání kompromisu a podobně.
1: A také se k nám doneslo, že olomoucká Maple Bear má novou budovu základní školy. Kde a kdy se do ní můžeme podívat?
2: Jsme na třídě kosmonautů v BA Campusu. Ta budova vznikla ve spolupráci designérů značky Maple Bear, ale potom v neposlední řadě, a to je to nejdůležitější, těch pedagogů, čili my jsme vytvořili opravdu školu, která podněcuje ty studenty a opravdu je stimuluje tak, aby to vzdělávání bylo kvalitní. Můžete se k nám přijít podívat 21. října. Máme den otevřených dveří. V rámci toho dne vám ukážeme modelovou třídu. Možná vás seznámíme i právě s těmi odlišnostmi od té běžné veřejné školy.
1: Dnes se s námi vysílá také ředitel základní školy Maple Bear v Olomouci Lukáš Ondruch. Pane řediteli, děkujeme za rozhovor i za inspiraci naslyšenou.
2: Já vám děkuju. Naschledanou.
1: Reklamní rozhovor končí a my jdeme na další hity.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

Rádio Metropole. Olomouc 92 a Závřeh 105.8 FM.

tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na interpreta jménem Ray Garvey, irského zpěváka, který umí v hudbě spojit sílu rocku a jemnost popu. Jeho hlas je plný emocí, ať už zpívá o životních výzvách nebo radostech. Ray je jako ten kamarád, který ti vždycky pohlídá záda a pomůže najít správná slova, když to nejvíc potřebuješ. Jeho hudba oslovuje široké spektrum posluchačů a zanechává hluboký dojem. Takže nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoli ti přineseme ještě víc skvělých příběhů a muziky.

Tady je tvoje metropole. Dneska to vezmeme stylově. Přichází Bruno Mars, pan showman, co by mohl zpívat seznam ingrediencí a i tak by to byl hit. Jeho hudba je jako taneční večírek v obýváku, kde se strop mění v diskokouli. Bruno mixuje funk, soul, pop a neuvěřitelné charisma. Každý jeho refrén je hit, každé vystoupení zážitek. Tak zůstaň s námi.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u zpráv. Projekt multifunkční arény v Olomouci na Velkomoravském po převzetí územní skupinou Creditas končí. Investor uvedl, že s halou nepočítá a zaměří se na ekonomicky udržitelná řešení lokality, píše o tom report.cz. Lídr hnutí STAN v Olomouci Marek Zelenka, který dává dohromady novou vládní koalici města, záměr na stavbu nové haly označil pro ČT za podepsaný. Olomouc si tak dál musí na hokej vystačit se 78 let starou plecharénou. Ještě k povolebním vyjednáváním v Olomouci. O vzniku nové koalice jedná hnutí STAN s Lidovci pro Olomouc společně a milujeme Olomouc. Současná primátorka za ANO, které volby v Olomouci vyhrálo, oznámila, že hnutí ANO jde v hanácké metropoli do opozice.
4: Bohužel tedy ostatní strany naše vítězství neakceptovaly a složili vlastně koalici bez nás, takže my v této nové koalici nebudeme. Ale odcházíme se styčenou hlavou, protože jsme si vědomi toho, že jsme opravdu odpracovali hodně práce, no a my budeme konstruktivní a nesmlouvavou opozicí.
3: Oznámila primátorka města Olomouce Miroslava Ferancová. Výsledky voleb jsou schválené, ale lze je napadnout. Až do 23. října je možné se obrátit na správní soudy se stížnostmi na zvolení některého z kandidátů v letošních obecních nebo senátních volbách.
1: Sport.
3: Další výhra pro elitní tenistku a olomouckou rodačku Karolínu Muchovou na turnaji WTA ve Wuhanu. Dokázala si poradit 2-1 na sety s Američankou McNellyovou a postoupila do třetího kola. V něm se střetne s Ruskou Schneiderovou.
2: Rádio Metropole, to na sebe.
5: Jak to bude na Olomoucku vypadat ve čtvrtek? Počítáme většinou s polojasnou oblohou. Ráno se mohou objevit mlhy a nejvyšší teploty se budou přes den pohybovat mezi 12 a 17 stupni Celsia ve stínu. Okolo 15 stupňů nám potom budou teploměry ukazovat taky v pátek a v sobotu. Pátek i nadále polojasný, sobota pak s vyšší oblačností a s dešťovými přeháňkami.
1: Rádio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Metropole.
1: Tvoje noc.
0: Tvoje rádio.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme Jamese Hypa, britského producenta a DJe, který svým energickým stylem baví fanoušky taneční hudby po celém světě. Jeho skladby jsou plné chytlavých rytmů a groovu, který tě rozhýbe během pár sekund. James Hype je jako ten kámoš, co ti na mejdanu vždycky pustí ten správný track, aby tě dostal do té správné nálady. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje pořádnou dávku taneční zábavy.

0: Radio Metropole.
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na Perry, zpěvačku, která v sobě spojuje sílu i jemnost a dokáže srdce posluchačů dobít svým charizmatem. Její hlas má ten správný šmrnc, který tě chytí hned na první poslech a nepustí. Perry je jako kámoška, která tě vždy podpoří a rozesměje a její hudba tě provází těmi nejlepšími momenty v životě. Její styl je svěží a přitom neokoukaný, což z ní dělá hvězdu, kterou rozhodně chceš znát. Takže nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoli pro tebe máme ještě spoustu skvělých příběhů a muziky.

Tady je tvoje Metropole. Dneska zazáří Rita Ora. Britská zpěvačka a herečka s hlasem, který nezapomeneš. Její hudba kombinuje pop, R&B a taneční prvky tak, že tě nenechá v klidu. Rita je jako kamarádka, co vždycky ví, jak tě rozesmát a rozproudit. Její energie je nakažlivá, její styl nezaměnitelný. Zůstaň s námi.

0: baví, baby.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Dua Lipu, zpěvačku, která dobývá svět svým silným hlasem a nezaměnitelným stylem. Její hudba je jako energická jízda, co tě nenechá v klidu a rozproudí každou párty. Dua Lipa je jako ta kámoška, co vždycky ví, jak ti zvednout náladu a rozsvítit den. Její styl kombinuje moderní pop s nádechem vintage, což z ní dělá hvězdu svým.